povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: které milujete.
1: Mám na teba chuť a stále ťa zem, kúsok po kúsku celú ťa zjem. Mám na teba chuť,
0: které milujete. Rádio Čas.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Yes.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Studio Čas. Hity, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vem.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vždycky zapomenu, z kterého filmu to je. Vím, že to je animáč a jsou to takové ty mimoni? Říkám to dobře?
1: To nevím, tady ta píseň, myslím.
0: Je to filmová písnička Justin Timberlake, ale ne, možná to nejsou mimoni, ale je to animáč a vždycky to pletu a mám pocit, že to je jako pořadové číslo 2 toho filmu.
1: Fakt?
0: Velký hit, myslím, že ho zpívali i na Oscarech. No,
1: já
0: ale...
1: jsem myslela, že tahle píseň vznikla jen tak jako trošku na, jako reakce na Pharrella Williamsa a Happy.
0: Pořád to tam slyšíš?
1: No, pořád to tam slyším.
0: Je, Can't Stop the... feeling. Už to je.
1: Tomu říkám takový pomalý rozjezd.
0: Trolové.
1: Trolové?
0: Z filmu Trolové, ne, přesně tak. Fakt? Animáč Trolové z roku 2016.
1: Tak no. Já jsem teď v 5.59 ve středu 3. června udělala obrovský objev, že tato píseň je spojena s nějakým filmem. Já jsem to vůbec nevěděla.
0: Jsem málem jako předpokládal, že se cítíš jako troll, to ne, protože trolové většinou jako nemají dobrou pověst, že?
1: Nemají, oni trolí.
0: No vlastně. Co je to trolí farma?
1: To už jsme jo, to úplně nikdy jinde. To je farma,
0: ano.
1: Kde sedí takový lidé u počítačů.
0: Že jo,
1: zašpařují. Ano, a šíří různé informace a nepravdy a podobně.
0: No a bohužel řada lidí se to tím nechává ovlivnit.
1: A manipulují s informacemi,
0: ano,
1: tak.
0: Někteří, nebo dokonce spousta takových, do kterých bychom to předtím neřekli, že se nechají ovlivnit a podobně. Teď už lidi poznali, že jsou s námi.
1: Teď už jsme začali úplně jinou filozofickou otázku a to, kde je pravda, co je pravda.
0: A aby toho nebylo málo, uprostřed pracovního týdne, kdy jsem čekal pohodu, protože včera jsme měli docela zápřah, si princezna zase vzala tu halenku.
1: Mám lila. No, mimochodem...
0: růžovou.
1: Dobře, tak to nevadí. Prostě dneska nebudeme hlasovat o tom, jaká je to barva. Ne, každopádně to je 6.00. Honza Gabelčík má aktuální zprávy. A za chvilku by mě zajímalo, jak to vypadalo na cestě do Brna, protože to bylo dobrodružo, si mi psal.
0: I na zpátek.
1: Jaj, no tak to se těšíme, to si řekneme.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady. Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Bouračka nás teď ráno může potrápit v Brně na ulici Porgesově na výjezdu ve směru na Černá pole. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Jinak na ulicích Moravy a Slezska jezdíme bez problému a přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Dálniční mýtné zaplatíme mobilem. Další frekventovanou křižovatku v Olomouci čeká proměna. Volejbalistky čeká druhá sezona v Lize národů. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Dálniční mýtné nově bude možné platit mobilem. Nahrazení velké části palubních kamionových jednotek mobilní aplikací ušetří státní kase 480 milionů korun za rok. Příprava nového systému zabere včetně změny legislativy 6 let.
9: Morava aktuálně.
8: O kočárové jízdy v Karviné je čím dál větší zájem. Atraktivní doplněk návštěvy zámku Frištát i zámeckého parku tu funguje už 20 let, říká mluvčí města Monika Danková.
10: Kočár vyjíždí v průběhu sezóny pravidelně a v půlhodinové trase projíždí především zámeckým parkem Boženy Němcové. Hodinová projížďka pokračuje až do lázeňského parku. Právě klidná atmosféra, pomalé tempo a jedinečný pohled na okolí zámku dělají z projížďky zážitek.
8: Za zážitkem do Karviné míří nejenom hosté z různých koutů České republiky, ale i ze zahraničí. V Olomouci nás čekají další dopravní komplikace. Magistrát v létě zahájí přestavbu křižovatky ulic Pražská a Erenburgova, kousek od centra města. Instalace přechodu a světelné signalizace zvýší bezpečnost chodců a cyklistů.
9: Rádio Čas, sport.
8: České volejbalistky čeká druhá sezóna v Lize národů. Budou navazovat mezi elitou na loňský úspěšný ročník, ve kterém díky 5 výhrám z 12 zápasů skončili 11. z 18 účastníků. První letošní turnaj Češky od dneška odehrají v Číně. Dnešek by měl být oblačný až zataženým místy s přeháňkami anebo deštěm, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 16 do 21 stupňů. Tolik zprávy, po 6. začíná středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bedlíkem.

0: milujete. Před malou chvílí jsme zmínili film Trollové, který já jsem neviděl, je to animáč zhruba plus minus 10 let starý, takže
1: vůbec ne.
0: Ani nevíme, o čem je, no. Takže chytnu se názvu tohohle filmu, nechci tě trolit. Teď se mi vybavilo, ale pozor, opravdu nevím, mám pocit, že začátkem června, a nevím, jestli to není třetího, ještě možná jedno jméno znám. Ale takhle, je dneska ženské jméno?
1: Je dneska ženské jméno.
0: Tečko?
1: Jo, tak nic, jo. No, tak jsem měla nápovědu právě na to ženské jméno.
0: Ale mimochodem, já doteď nevím, proč to vím, nikoho takového neznám, nikdo 3. června neslaví, já nevím, může se nám to tak někdy jako zapamatovat, že
1: může?
0: Se nám některá jména vtisknou. Je tam Mary?
1: Ano.
0: No.
1: A moje nápověda měla být, že je to manželka Tomáše Klusa.
0: To bych možná takhle, jako teď už to vím, jako no. teď bych řekl ano je. No. Ale možná, že bych to stále k prkno, než bych si vzpomněl. Aha, no to křesní jméno. Takže dobře ty.
1: Takže
0: no.
1: Žena Tamara.
0: Ale já fakt nevím, jak to vím.
1: No tak to bude nějaký magic. Nějaké kouzlo.
0: Dobře, no.
1: Nebo nějaká Tamara tě očarovala a ty o tom ani nevíš. Ano, nebo si to nepamatuješ.
0: No, velmi často bývám očarován Tamarama, opravdu.
1: Nebo vedle tebe seděla nějaká Tamara v autobuse včera.
0: Ne, ani v reálném životě žádnou neznám. Přitom krásné jméno má ta holky.
1: Nádherné. No a to druhé jméno v kalendáři.
0: Tak to nevím.
1: Tak postrach okolí. Nebo sám doma.
0: Denis. Kevin.
1: Jo.
0: Počkej, Denis byl postrach okolí, ne? A
1: jo,
0: Kevin je sám doma.
1: Jo,
0: dobře, ty, fajn.
1: No, ale sám doma, tak to je Kevin.
0: Dobře.
1: Máme to ská v kalendáři.
0: Kevin mi vždycky zněl strašně anglicky, jo? Takže
1: Mužik, jo?
0: Vlastně, no jo, ale jakože se fakt objevil v tom kalendáři oficiálně. Tak já vím, že tam je spousta nejenom slovanských jmén, ale podobně, a ten Kevin mi opravdu zní, jako tak to se dostal hodně pod kůži sám
1: kolik,
0: doma.
1: Kolik Kevinů Esmerald a Jose Armandů chodí po České republice, že?
0: Ano, vím. A tečka. Počkej, no ne, tečka, jo?
1: Ty někoho znáš?
0: Ne, aha jo, tak ty si fakt nevinná. Máš vyspanou nebo ne? Nebo se probouzíš ještě?
1: Já mám takovou zvláštní.
0: Ne, to je dobře. Mění Janou hezky, jo, fajn. 6:06.
1: Co jsi řekla?
0: Ne?
1: Já to nechápu.
0: Naopak,
1: vysvětlete mi to.
0: Naopak, nic si neřekla, to je dobře. Já ti řeknu mimo záznam.
1: To byla nějaká zase čuňačinka.
0: Ne, Lení, prosím, co se mě dělá, že jsem úplně zlatý, prosím tě. Mimochodem je chutná čaj.
1: Už jsi srkla? Jo.
0: Jsme si vybírali teď čaj, kterým si zpříjemníme tento týden, takže jdeme srkat a pro vás je ty, které milujete. Teď už teda ofiko, dobré ráno Moravo, Lenča Líčková.
1: Radím se, Beslav Bednář.
0: A 7:07 zhruba, užívejte den.

0: Tak se pomalu rozkoukáváme novým dnem uprostřed tohoto pracovního týdne, aktuálně tedy 3. června, Tamara a Kevin v kalendáři a s vámi Lenča a Radim, takže hezký den. Mimochodem ani dneska nepřijdete mimo jiné třeba o časované hodiny. Tak.
1: Ano, no a podíváme se na dopravní situaci, protože přece jenom Ráďa byl včera na výletech, takže Ráďo, jak to vypadalo? Jeli jsme trasu Ostrava-Brno a Brno-Ostrava zpět.
0: My jsme navíc měli poradu předtím a skončila tak pitomně, že vlastně ve chvíli, kdy skončila, tak by měl vlak, takže jsem čekal na ten další, dobře. Počkal jsem si, prošel jsem se, docházím k nádraží a pípla mi zpráva, že vlak nepojede.
1: Juhu.
0: Že vlak nepojede, že přesně řečeno pojede tentokrát výjimečně z hranic na Moravě a že si mám o 15 minut později nastoupit na vlak, už to nezapomenu, E103 Polonia a ten mě zaveze do hranic, jo. Dobře, beru aspoň, že už tam byl nějaký návod, ale mě vždycky zajímá proč, co se stalo a to se nikdy od žádného dopravce nedozvíš, jo. Žádné provozní důvody, tak jsem si zavolal, paní řekla, mimořádná událost.
1: Ano, mimořádná událost,
0: tak já říkám, tak fajn. Potom, pro změnu, aby to nebylo málo, tak už jsem se tak jako s tím smířil, lidi taky tak bloudí, všichni jsme, to nás tak jako pojí, jo, nervózní. Nicméně na Svinově, na nástupišti nám řekli, že máme nastoupit do jiného vlaku, jo, tam svítila cedule. Využijte jiný vlak. Takže jsem znova volal, říkám, říkají něco jiného. A. Ne, mám tady pořád to mailu a z toho trojku. Říkám, dobře, tak ty nevím, co mám dělat. Asi 5 minut předtím, kdy měl přijít ten první vlak, který oni nám doporučovali, tak změna hlášení, využijte až vlak E103 Polonia. No nicméně teda vlak E103 Polonia, tam jsme nasedli, v hranicích přestoupili, jeli strašně dlouho pocitově. No a já jsem si všímal, už jsem to tak sledoval, já mám pocit, že čím díl člověk jezdí, tím je to horší, protože si citlivá na detaily a už si zvyklá na různé věci, takže jsem sledoval i ostatní příjezdy a odjezdy a věděl jsem, že někde problém, protože i z Brna mají všechny vlaky zpoždění 30, 50, 60 a více minut, už na odjezdu. A když jsem dojížděl do toho Brna, už znavený, však je to horko a podobně, tak já říkám, oni, aby to jakoby... Jako kdyby jim prostě neměli náhradní soupravu a pořád jako točili to, aby to nějak zalepili. Já říkám, oni to vyřeší tak, že jeden vlak úplně zruší.
1: Ano.
0: Z toho Brna.
1: A zrušili.
0: Díky bohu, ten, který jel přede mnou. 15.02. Takže 16.02 nás pravda jelo víc, vyjížděli jsme jenom s 20-minutovým zpožděním, jeli jsme krokem, navíc jsem jel se slečnou, která mě teda neuvěřitelně dráždila, ale dojel jsem, ale je to fakt strašně vyčerpávající. Je to takové strašně uleptané, ale pozor, já si říkám mezi Ostravou a Brnem a teď jsem viděl fakt obrovský pokrok, se de facto staví jako nová trať.
1: No jasně, no, takže pak to bude dobré, ale teď je to teda velké dobrodružo.
0: Já nevím, my známe oba dva spoustu nových tratí.
1: Jo, no.
0: Třeba i do Prahy a nevím, jestli to je dobré.
1: No. Je to vyřídím doma.
0: Jo, aha, a tak ne, on to nestaví, ne?
1: Podobně, ne, on to nestaví, jenom to měří.
0: Jo, ne, tak to měří geniálně, ale rozumíme si.
1: Jo, rozumíme
0: já mám pocit, že lidský faktor tam někde jako...
1: Ne. No, to je prostě ta vlaková doprava, to je vždycky velké překvapení. Já když jsem jela do Brna, že jo, tak jsem jela úplně krásně jedním vlakem a pak už jsem taky jela autobus vlak. No, ale u mě to dopadlo.
0: To bylo to plánované.
1: No, ale u mě to dopadlo v pohodě, ale když je nějaká mimořádnost, ale zase chápeme, že oni se snaží, že to jako, víš co, někdo ti tam skočí, co chceš dělat, no.
0: Ne, pozor, ono to může být třeba jakoby i porucha na lokomotivě nebo takové to, já mám pocit, že vraždě takové to, jak se jmenuje, trakční vedení nebo něco.
1: Ano.
0: Porucha na trakčním vedení. To je na dlouho.
1: To je každodenní záležitost trati 171, která vede z Berouna na Prahu a z Prahy na Beroun. Tam se lidi dokonce i stěhovali, protože už se nebyli schopni dostat do práce vlakem.
0: No, to už nedají jako omluvenky a razítko. No, takže
1: porucha trakčního vedení je, mám zažito, vím, jaké to je.
0: Takže jsme si trošku zažbrblali, jo, přesně tak, přijde jako návrh řešení, ale jako člověk by rád věděl, proč, co se stalo a jako z provozních důvodů dopravce mi teda dokáže jako vytočit, jo.
1: Tak oni ani, to je blbé, víš, by ti řekli tady Pepa Novák.
0: Jako kvůli skokaná máte zpoždění, nebo nejde vlak, jo, a podobně, jo.
1: Dobře, ale můžeš to dát jako připomínku stížnosti a to?
0: Jediné, protože ty dlouho dali pokoj. Ne, počkej, včera fakt dali, nebo tak poslední týdnu pár dali pokoj. No. A jedině včera, když jsem byl fakt umlousaný a dojel do toho Brna po tom, co jsem ti popisoval, tak po strašně dlouhé době přišel takový ten mail, ať ohodnotím cestu.
1: Jo.
0: Tak to jsem jenom měl takovou tu bublinku z komiksu na sobě a neohodnotil jsem. Nic jsem co je?
1: Tě uklidním, já si myslím, že to stejně nikdo nečte.
0: Fakt ne?
1: Ne.
0: Já jim občas chválím, víš, jak už byl hodný stevár, tam měl, byl hezký a podobně.
1: A to nevím, to
0: ne?
1: No.
0: Ne, já myslím, že se na to dávají pozor.
1: Hmm. No tak uvidíme. Myslím, že tento vstup by mohl trvat až do 9. hodiny ranní a ti, co jezdí pravidelně vlaky, by nám zřejmě dali za pravdu.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Což mě inspirovalo k prázdninové otázce teď vlastně.
1: Ano, ano. Už za chvilku se podíváme na dnešní téma a taky na horoskopy, které budou, prosím vás, ladné, plavné a bez přestupů.
0: Ježišmarja, to je tak, ale jak se nám to sešlo teď? Dobře, poslouchejte začátek písničky, jo? Ujel me vlá.

0: Tak Leni, povídej, přeháněj. Jak se cítíš dneska? Jak myslíš, že se to promítne v horoskopech a podobně? Takhle, spala jsi dobře?
1: Ale chceš... takhle, dobře, přátelé, naši milí posluchači. Ráďo, chceš upřímnou odpověď anebo společensky přijatelnou?
0: Nebo takhle, protože vidím a cítím, tak proto se ptám, že jo? Takže,
1: jo. No, tak bylo i lépe.
0: Jo?
1: Jo, jako vlastně bych řekla, já bych použila i sprosté slovo.
0: Napíp.
1: Ale jako totálně. Jo, takže tak.
0: Dobře.
1: Ale...
0: Takže vesmírná objednávka pro Bíky, aby to bylo přesně i takové dny jsou a podobně. Ty už si přidala přímo to, jako vytíté feny a podobně. Cítíme se tak občas raz za čas všichni, někdy hodně, ale v jediné věřím a doufám tedy, jakože i pro nás nebo i pro tebe, jako já věřím opravdu na tu houpačku, že když to jde dolů, tak to jde vždycky nahoru. Jakože,
1: už
0: vždycky
1: nevím, kam vždycky dolů to může jít.
0: Napadá mě pár scénářů.
1: Škrábu. Škrábu.
0: Stíčkem, ano, přesně tak.
1: Ne, už škrábu, počkej, patama to dno, víš?
0: Aha.
1: Takže už myslím, že už níž to nejde. Každopádně to nevadí, to se nic neděje. Dobré, že jsme tady na rádiu Čas, dobré ráno Moravo, protože to mi vždycky udělá dobře a vykouzlí úsměv na tváři.
0: Škrábu, patama, podně, jsem ráda, že jste s rádiem Čas, rozdáváme vám radost a teď si dáme čerstvé horoskopy, je 6:20.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Lidé by měl ve větší míře vládnout řád, disciplína a touha mít věci pod kontrolou. Den tak bude přát dlouhodobému plánování a dotahování restů do zdárného konce. Co se týká jednotlivých znamení, tak Bíky by měl čekat den vydařený. Pany prožijí tvořivostí naplněný čas a kozorozy budou dominovat svou vrozenou autoritou. Beranům se bude dařit efektivně organizovat si svůj čas. Lvi pojedou naplno a Střelci se budou zaměřovat na praktičnost a pragmatičnost. Blíženci budou zkoumat věci pod povrchem. Váhy by měly upevňovat své rodinné zázemí a Vodnáři budou raději pozorovat pracovní cvrkot zpovzdálí. Radci by měli ochotně naslouchat druhým. Štíři budou disponovat neprůstřelnými argumenty a Ryby nabije setkání s přáteli. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Rádio Čas.

0: Take Dead teď mají společné turné, chlapi vypadají pořád dobře, teda ta zbylá trojka, nicméně viděl jsem, že se k ním v rámci speciálního představení přidal i Robbie Williams a zaspívali si, a mám pocit, hitovku ze začátku kariéry Relight My Fire a podobně. Vypadají dobře kluci, tak jen tak na okraj. Lení, nicméně. Dobré ráno s rádiem Čas, Lenča Radim, hity, které milujete, a protože my žijeme s vámi radosti, starosti, tak vy žijete s námi to, jak se cítíme, občas si zažbrbláme a tak dál. Lenča prozradila... Já to řeknu, že je na dně.
1: Podobně. Ale jako už úplně,
0: ne, ale je to takový jako ten stav mysli, jo? Naštěstí, doufám, že ne těla. No, tak teď zavři oči.
1: No.
0: Teď zavři oči, jo? Protože ono to souvisí s tou dnešní otázkou, a přenes se na místo, na nové místo, které bys ráda navštívila v zahraničí, kde bys klidně byla ten měsíc a úplně jako nazbírala veškerou možnou energii. Ale pozor, ještě to, které, kde jsi nebyla ještě.
1: No tak já to mám plně jasné. Já bych chtěla do Vietnamu.
0: Včera jsme to skloňovali, máma o tom dokonce říkala, že viděla nějakou reportáž, včera ona vždycky hlásí, co je ve zprávách, takže hlásila jakože právě, ne takhle, ona viděla reportáž o tom opačném, ale to možná ví, že si lidi musí dávat trošku pozor na úplně ty nízkonákladové lety, protože prý byla nějaká kauza, já nevím, i v tom nízkonákladovém dostaneš aspoň vodu?
1: Jo, jo.

0: Typ ti dávat nebudu.
1: Tak nic.
2: Ne, že k dohledání už francouzská verze, jako jo. Jedna série, je geniální, mnohem lepší než ta česká, nicméně byl i ve Vietnamu a já se teda přiznám a bedna, já se stydím, protože já to nemůžu říct.
1: No řekni.
2: Bednář. Oni tam mají města.
1: Ano.
2: Velká, ale jako vypadá to fakt jako Hanoj, to bylo něco nádherného, no, takže jo. No, ne, jsem
1: ne, myslel. Ne, ty jsi myslel, že to jsou chatičky.
2: Ne, to neříkej na hlas, co jsem si myslel. Prostě, že jsem měl trošku jinou představu. Nemusíš to rozbitpávat.
1: Ty jsi myslel, že Vietnam jsou ty malé chatičky uprostřed rýžových polí, že?
2: Něco podobného, jako si naši mysleli, protože sestřenka má manžela z Bali, tak něco podobného, jako si naši mysleli, jako o Bali a potom, když posílali, že jo, jak stavili vilku a podobně, jak si posílali fotky naši. To je tam. No, to jsou takové ty před... Ježíši Kriste, Lenko Lišková a podobně.
1: No, dobře, tak jo. Takže tvoje vysněná destinace? Kam by ses rád podíval?
2: No, já vždycky říkám to kafe v Reykjaviku. Já myslím, že ten Island. Asi bych chtěl vidět ty severy evropské. Mm. Asi bych chtěl vidět tu polární zář.
1: To je
2: hezká. Myslím, že mám hodně dluhů a já vím, že to zní jako kliše, ale hodně českých dluhů cestovatelských. Mm. Asi k sousedům na Slovensku by to chtělo se trošku podívat. A v neposlední řadě, jako kdy už by to měl být sen, tak podzim v New Yorku a Kanada asi.
1: A tak to jsou krásné cestovatelské plány.
2: No ale všimni si, jako ta průměrná teplota v těch mých destinacích je trošku jinačí, no, než u
1: tebe. My jsme úplně na druhé straně té osy, nebo té přímky, že?
2: No, a na to se vás dneska ptáme, prostě ta místa, kde jste ještě nebyli, ale rozhodně chcete navštívit, v rámci dovolené nebo velkého poznávání.
1: A klidně nám napište i proč, nebo co vás tam úplně nejvíc láká. Samozřejmě otázku najdete už na našem Facebooku Rádia Čas, no a nebo využijte pro hlasovky WhatsApp na 776612800.
2: Za minutu bude 6:30.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
6: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
7: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
8: To se ještě domluvíme.
9: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
10: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
9: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
10: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
11: Rádio Čas. Hity, které mil

0: Hity, které milujete, Lenča Radim, Rádio Čas, 3. červnové ráno, pěkné společné, kolik máme, 5 minut po půl 7. Jestli dovolíš, tak já se ještě vrátím k předvčerejšku, prostě ano. K pondělí, protože 100 by v pondělí oslavila
1: Marilyn Monroe.
0: Pupupidu, pum, vlastním jménem?
1: Jeans...
0: Norma Jean Baker.
1: Norma Jean Baker.
0: Tak jo. Dokonce prý tam měla ještě příjmení Mortenson, protože maminka ano. Tam nějakého pána zapsala, jako jestli to byl tatínek nebo ne, to už se neví, to je jedno. Nicméně padl nový rekord v Kalifornii, v Palm Springs. 1037 lidí převlečených právě za Marilyn Monroe, ale pozor, nebyla to taková ta domácí práce, on, když si přišla a zaplatila jako decentní... jak se tomu říká,
1: poplatek
0: no, vstupní vstupné. Poplatek, no. Tak si dostala vlastně alá slaměný vdovec ty typické šaty, které jsou jakoby nad tím průvanem ze spoda, tu platinově blondětou paruku, dobové sluneční brýle, martiny k tomu. No a hlavně jako dívej se, protože jsou tam nejenom dámy, ale šli do toho i chlapy, jako kdyby mi to někdo sehnal, tak já do té challenge jdu. Nebo aspoň třeba pro Rádio Čas, jo, ale to by musel jako někdo sehnat.
1: A vypadá to opravdu moc
0: všech
1: krásně.
0: Barev, postav, to je jedno, jestli máte fanfuláka nebo fanfulenku, prostě šli do toho. Co je?
1: Já nemůžu z těch tvých výrazů. No, vypadá to moc hezky a líbí se mi i to, že to měli tak vychytané i s tím, že tě vlastně upravili.
0: Ano, tam
1: a že to vypadalo všechno
0: prvek,
1: stejně.
0: Ano, přesně, no, tak, no.
1: No, takže krásné. Já bych do toho taky šla.
0: Mm-hmm. A my teda jako na Ameriku a na Marilyn Monroe přijde těch 1037 málo. Já jsem jako bych čekal větší číslo.
1: No tak když pro ně máš, ale pro všechny zhánět jo, oblečení, paruky a líčidla, tak...
0: To je dobrá poznámka, no.
1: Tak si myslím, že to bylo až. Těším se, až bude setkání Elvisu Presley. To bude ještě složitější. Co?
0: Ne, nic.
1: Ale ne, nic. Neříkej.
0: No, my jsme se moc nepotkali.
1: S Berlin?
0: No, ne, s Elvisem.
1: Ne, jo.
0: Já absolutně respektuju, stejně tak jako umělce. Není to taková ta kategorie, nemám tě rád.
1: Ano.
0: Ale jako minuli jsme se úplně.
1: Jo, mě teda zaujal až v tom filmu Elvis od Basil Urmana.
0: Plus asi ta finální část, jako na jeden z těch finálních koncertů v těch 70. letech bych chtěl zajít, protože to prý byly koncerty s velkým K. Konec konců teď prý jeden dávali jakoby nějaký jako celý refreshovaný a měl to 10 bodů z 10, protože to bylo prostě jako par excellence. Hmm.
1: A my máme třeba, já teďka nevím, jak se jmenuje, a to dostanu velkou bídu, protože v Příboře je imitátor Elvise Presleyho.
0: Jeden a ten z těch lepších. Jakoby,
1: a je geniální. On za to dokonce dostal i nějakou cenu a všichni úplně milujeme a vždycky, když je na nějaké akci, tak je to úplně geniální.
0: A bříško se vycpává? Nebo má, takhle on dělá toho Elvise v té závěrečné fázi?
1: Ano.
0: V takovém tom upoletním oblečku s těmi cvičky a podobně? No.
1: Ano.
0: Jo?
1: Ale je skvělý, je fakt skvělý.
0: A znáš ho i v reálu? Myslím,
1: jo,
0: jako
1: jo,
0: v civilu?
1: Jo,
0: je mu podobný, nebo musí se jako vyšperkovat, aby byl jako za Elvise?
1: Trošku se musí vyšperkovat, ale ta esence a to charisma tam je. Takže ten by na tom srazu mohl být taky.
0: Jo. Ježišmada, tak jo, najdíme ho, to by ho můžeš najít tak bokem, ne?
1: Jo, najdu.
0: Jdeme hledat. Jinak 6.38, hezký nový den a nezapomeňte, nikdo není dokonalý.
1: Jo, tak to je pravda.
0: To je jako poselství nám všem a hlavně, abych se to měl opakovat 100krát, no. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Máme mluvit a ona si tam něco pouští. Leni, co si to pouštíš? Mimochodem dobré ráno všem a pozor, všem ponočním dobrou noc s rádiem Čas. Jsme s vámi nonstop, hity, které milujete. A mám pocit, že o nějakém hitu to teď, a už ho poznávám, myslím.
1: Je to hit Měl jsi mě vůbec rád a teď ho teda slyšíme všude. Je to zajímavé, že zrovna před koncerty v Edenu, které Eva Farná má teďka v červnu, tak taková náhoda, že šla po Václavském náměstí a jedna mladá žabka,
0: s kytarou dokonce.
1: S kytarou, tak krásně zpívala její píseň, no a Eva, když ji viděla, tak se k ní přidala.
0: Raz za čas se to stane ve světě, protože už jsem viděl spoustu hvězd, které takhle narazily na ty svoje vlastně fanoušky, kteří jsou taky jako profíci, zatím jenom pouliční a bouví, co z nich vyroste. Tak jenom malá esence toho, když Eva už k ní začala docházet, jo? Jo, to bych taky musel pustit tohle, že jo? Hop!

0: Je tady někdo, kdo mluví česky?
1: To byla dobrá poznámka, já jsem říkal, proč se říká, ale pak mi došlo, že to je dole na Václaváku, kde je teda víc jako zahraničních turistů než to, no.
2: A dali si spolu asi tři písničky a znělo to teda moc pěkně a mohli jste takhle Evu vidět v Praze přímo na ulici zpívat.
1: Tak to je fajn, že slečna uměla tolik písniček, že asi velká faninka, nevím, jestli zpívá zrovna, počkej, právě jenom jedu dál, jestli tam bude právě společné. Jo, teď. Lepší, jak se na to koukají ty tři, jak se tomu říká, brokolice. No, dnešní kluci, víš, jak jsou si podobní strašně, ale
2: no a oni zkouší i zpívat, takže je to takové jako roztomilé, no. No tak uvidíme v Edenu. Každopádně my jsme tak trošičku, malinko. Ne?
1: Ne. Nikdy nevíš, kdy dotyčný nebo dotyčná přijde a koho. Ne, věř mi.
2: Dobře.
1: My takhle... My jsme
2: no je
1: prostě
2: to hezká
1: rádi.
2: Náhoda.
1: Ano. Jsi strašně nebezpečná, když jsi unavená. Co s tím mám dělat? A to ještě já jsem normálně udělal něco, co jako já nevím, oficiálně bych neměl, říkám, že se taková jako, ty jsi v podstatě jako papír, který někdo smuchlá hodí na zem, že jo? Tak se cítíš, protože vypadáš výborně.
2: Ano,
1: tak se cítíš.
2: Ano, ještě na něho dupli.
1: Tak jsem si říkal, jako, že bych ti udělal radost, jo?
2: Yeah.
1: Takže tak co?
2: Jo!
1: Uděláme je.

0: Jako bez debat, červen 2026 patří Evě Farné na všech frontách a doufám, hele, kromě všeho dalšího, že jí hlavně vyjde počasí, protože Eden je předpokládám odkrytý, že jo, ta hlavní plocha. Ano, jo, ano. Takže vám i všem návštěvníkům doslova za pár dní už zbilancujeme, jak se to všechno povedlo. Zlomte vás, to především. Hity, které milujete, no a taky vaším hitem, nejenom zpívaným, ale takovým hravým, jsou Časované hodiny tento týden.
1: A tento týden hrajeme hned třikrát, vždycky mezi 6 a 9 hodinou raní. Princip stále stejný, jednoduchá otázka, časový limit a když odpovíte správně, tak můžete vyhrát poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v e-shopu Vento Bohemia.
0: Tam si můžete nakupovat, jak chcete, prakticky muži, ženy, celé rodiny, miminka si ještě nenakoupí, ale je můžete opečovávat, produkty osobní péče, tam Nibo a Mítu, že jo, a podobně, prostě pro každého něco. Jednoduchá otázka, ale zodpoví jenom ten, který se dovolá aktuálně jako šestý?
1: Dobře,
0: šestý nebo šestá v pořadí. Telefonní číslo?
1: 7766 12800, volejte právě teď.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
12: Obědovka Rádia Čas.
11: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
12: Když posloucháš, máš vyhráno.
11: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
12: Časované hodiny
11: Rádia Čas.
0: Pohodové ráno, Lenča Radim, Rádio Čas, raz, dva, tři, čtyři, pět, šestý nebo šestá, kdo volá?
13: Dobré ráno, tady Míša.
1: Míšo, krásné ráno, jaké to ráno dneska máte?
13: No, unavené, včera jsem byla na kole, tak jsem dneska taková trošku dobitá, ale to se rozjede.
0: Co jste to na nás zvolala, ještě než jsme šli do vysílání?
13: To na mě hodí.
0: Jakože jinak nejsme, nebo co?
13: No, ať to na mě hodí.
0: Já říkám, a jinak nejsme?
13: A vy jste úplně nejlepší, no, ale na mě to trošku hodnější.
0: Ne, hele, takhle, časované hodiny mají víceméně fakt lehké otázky a dokonce vy neřídíte, to některým jako stěžuje to rozhodování, ale ten limit, to ťukání těch hodin udělá svoje, no,
1: tak,
0: co si budem.
1: No, jo? S tím máme zkušenost, to pak člověk už ani neví, jak se jmenuje.
13: Přesně tak.
1: No, jo.
0: Takže jste připravená?
13: No, pojďme.
0: Mhm. Josef Giegelhofer napsal knižní sérii Matka pluku z Rožnova pod Radhoštěm. Na které straně najdete kapitolu o její dcerce Lence?
13: Tak to vím naprosto přesně, to bude strana 66.
0: Tak, a teď už vážně. A nedělat si zradím alegraci.
1: Ale já bych to uznala. Já jsem vám to oběma zbaštila i s navijákem.
13: A já jsem se spotila, až víte kde.
0: Já taky, když jsem to vymýšlel. Bože můj. Matka pluku z Rožnova pod Radhoštěm, nevím, jestli by byla jako čtená kniha. V každém případě, teď už jdeme na to. Tak jste připravená?
13: No, už nevím. Ano.
0: A teď je bez legrace. Jak se jmenuje mládě krávy?
13: Tele.
0: Tele nebo sele?
13: Krele, telátko.
0: Nebo mele?
13: No, potom se mele, no, ale zatím, když žije, tak je tele.
0: To bylo kruté. Takže vy chcete, ať my jsme hodní a vy jste na kravičky takhle krutá, jo?
1: Míša namlela telátko do hamburgeru.
13: Asi tak.
1: Ale Míšo, nepamatujete si náhodou seriál Přátelé?
13: No, jasně.
1: Že jo, tam byla ta legendární píseň od Phoebe, která zpívala Kráva dělá bů, kráva dělá bů. A pak ji řezník vezme a no,
0: až do té doby, až do té doby, než otěhotněla a zakousla se, že jo, do kravičky, no. Zamleté, přesně tak. Je to tam.
13: No, děkuju.
0: Je to tam, my máme dneska takovou, je to už mudlaná středa, jako na všechny možné způsoby, jsme takový, tak všichni jsme rozemletí, vy po kole, Lenča tam někde říká, že na sklepě už tam hrabe ručičkou, nožičkou a podobně, a já tady se potím.
1: Každopádně nic na tom nemění to, že pětistovka Gvento Bohemia je vaše, takže moc gratulujeme.
13: Děkuji moc.
0: Krásné nákupy, sportu zdár, no a dopřeji vám někdo masáž dneska, protože vím, že ta svalová horečka, to jsou jako...
13: Jo, manžel se mi stará, manžel mě krémoval už večer pro jistotu, tak...
1: Paráda, to je krásné.
0: Můj. Užívejte den.
13: Děkuji, nashledanou.
11: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.
3: Tak když spolu spíš.

0: Všichni jsme se shodli na tom a mimochodem doznívá ještě úplněk, no, takže možná, že to jako možná, že to jsou takové ty fragmenty toho, že dnešní ráno je takové pomačkané na těle i na duši, ale možná bychom vás mohli probrat nejenom ranní dvojka Rádia Čas, ale v podstatě i Facebook, případně Instagram, kde je takové speciální video, kde je jako regulární hádanka pro vás, za mě a za Lenču. Takže zkuste si, než uvidíte na konci videa správnou odpověď, jakoby tipnout, jako, co je správně. Je to taková hádanka ze života.
1: Je to vlastně dneska takové interaktivní, bych řekla.
0: Hodně, no. A až tam teda budete, tak já nevím, co u tebe, protože WhatsAppoví tak trošku pospávají. A my jsme to řekli jenom jednou. Připomínáme ještě jednou vaše vysněná dovolenková destinace. Prostě místo, kam jste si ještě chtěli zajet, zatím jste si to nesplnili, a hlavně z jakého důvodu. Ať už klasická dovolená u moře, anebo cestování s baťuškem na zádech, je to úplně jedno.
1: Tak
0: jo?
1: Ivanka chce jet na Bora Bora. Káťa píše, ano, mám Francii už asi 30 let, snad se mi podaří tuto zemi navštívit. No a Milan by rád viděl Nový Zéland, Ameriku, Japonsko, Spojené arabské emiráty, Vietnam, Bavorsko, Tyrolsko, Norsko, Island, Irsko, Skotsko.
0: No.
1: Tak Milan má opravdu velké cestovatelské plány.
0: Mimochodem o Skotsku jsem taky jako slyšel a podle těch vibů bych si asi možná dal jako pár dní tam, jo. Ty končiny a koukat se ještě v té sukni ideálně.
1: Mě tam trošku jako vadí, že tam pořád prší.
0: No, říkám, no, to jsou ty moje, no,
1: já
0: energie.
1: Já jsem spíš sluníčková, no. Renatka píše, u mě je to Španělsko, naprosto to miluju. No a Jiřinka, Madeira a Porto snad nikdy. A Ivča píše, že bych chtěla jít na Pálavu, tak to myslím, že by se dalo splnit.
0: Jo, to je, ale jak říkám, no, v rámci Česka občas se díváme, kde všude jsme nebyli, tak teď se předveďte vy WhatsAppoví, můžete napsat, tu krajinu vyfotit, teda samozřejmě stáhnu to z internetu, protože jste tam ještě nebyli, anebo namluvit audio, naše číslo.
1: 7766 12 800.
0: Jinak 6.58, čas na zprávy s Honzou.
2: Vstávej z postele, Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas. Tohle nebude obyčejné léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky a hity, které milujete. Mega léto Rádia Čas se blíží. Poslouchej Rádio Čas. Už brzy odstartujeme léto, které milujete.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Radiočas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
9: Pozor si, teď musíme dávat v Karviné v ulici Bohumínské bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v Olomouci v ulici Štursově. A s komplikacemi stále musíme počítat i v Brně na ulici Porgesově. Na výjezdu ve směru na Černá pole tady bouralo nákladní auto s osobním.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: O některé brigády už není zájem. Sídliště Riviera ve Frýdku Místku čeká proměna. Tenista Menšík se poprvé probojoval do Grand Slamového semifinále. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Firmy už zahánějí brigádníky na léto. Nabídka je i letos široká. Poptávka po některých pracích, ale podle televize LTV Plus vázne. Studenti už totiž neberou brigádu automaticky jako při výdělek. Více zvažují smysl práce a přínos pro kariéru.
10: Morava aktuálně.
9: Frýdek Místek čeká proměna. Město má v plánu v létě zahájit rekonstrukci prvního vnitrobloku na Riviéře, která je největším a druhým nejstarším sídlištěm ve městě. Úpravy začnou opravou asfaltové plochy, na které vznikne parkoviště. Město Luhačovice připravuje několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro obyvatele. Více nám k tomu doplnil starosta města Marian Ležák.
11: V ulici Družstevní plánujeme výstavbu městského bytového domu s 12 byty. Další možnost rozvoje bydlení připravujeme také v lokalitě naproti vlakovému nádraží. Důležitým krokem byl také odkup budovy České pošty v centru města. Chceme zde zachovat provoz pošty a zároveň vytvořit moderní centrum služeb pro veřejnost.
9: Město trápí dlouhodobý růst cen nemovitostí i nájmů, kvůli kterému je tu pro mladé rodiny, seniory i zaměstnance stále obtížnější najít dostupné bydlení.
10: Rádio Čas Sport.
9: Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále Roland Garros v Paříži Brazilce Joa Fonseku. V boji o finále vyzve v pátek Němce Alexandra Zvereva. Dnešek už má být zatažený až oblačný s deštěm anebo přeháňkami a taky bouřkami a teplotami od 18 do 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po sedmé pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
12: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
13: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Bylo to v Edenu nebo v O2 aréně, ta romantická žádost o ruku, Marek Ztracený, jak vyběhl mezi ty lidi, no ten jeden z velkých koncertů,
1: myslím,
0: že jo, kariéry.
1: Myslím si, že O2 aréna, ale nejsem si vůbec jistá.
0: Bylo jako to před tou velkou pauzou, dnes konec konců i písnička, která je věnová svým, ještě jednou, protože to je dneska ráno, všem svatebčanům a nemůžu se nezeptat, Leni, zatím nejlepší svatba, na které jsi byla, jako v rámci, jako s esencí toho, co ti vyhovuje, asi předpokládám, že nebyla moc načančaná, že jo?
1: Jako
0: host, myslím. Tak.
1: Jako host, tak to moje kamarádka se vdávala v Praze a měli rozestavěný dům a byli jsme jenom v garáži toho rozestavěného domu.
0: Na punk.
1: Úplně totálně na punk, měli jsme tam, myslím, nějakou bečku a ještě jsme se skládali na občerstvení, že jo, protože ta stavba toho domu je jako velmi nákladná záležitost. Takže my jsme zajišťovali občerstvení, holky upekly dorty, objednali jsme nějaké řízečky a bečku. No a byli jsme v té, vlastně jenom v té garáži, hrálo se na kytaru a byla to nejlepší svatba, navíc obřad byl v 11, potom jsme všichni pařili v garáži, tancovali jsme a v 9 jsme šli spát, takže za mě úplně, to je moje jako vysněná svatba.
0: A ještě jsou spolu?
1: Ano, díky bohu za ty dary.
0: Tak dneska nezůstaneme jenom v garáži, ale opravdu mimochodem teda funguje už i WhatsApp letem světem. Vysněná dovolenková destinace, to znamená místo, kam si říkáte, jednou se určitě musím podívat. Hele, mně by bylo jedno, kdybych jela na dovču, chtěla by ji však prožít s vámi, s ranní dvojkou. Skvělý, zábavní, vtipní, jste nedílnou součástí už 10 let, jste nej. Přes WhatsApp Rádia Čas píše Petra.
1: Peťo. No.
0: Není všechno za to, co se třpítí.
1: No, já bych Peťu možná, ještě Peťo, takhle bych to řekla. Než pojedeme společně na tu dovolenou, tak já bych vás pozvala k nám domů na kafe, aby byste si o tom promluvila s mým Marťou.
0: Počkej, to mě zajímá tenhle ten vývoj. No, povídej. Poprosím poznámku pod čarou, vysvětlení.
1: No tak je to jiné tady a je to jiné doma, ne?
0: Aha. No. A proč ji posíláš za Marťou, ať si popovídá se mnou? Co je? Jsem řekl, no, dobře, není všechno za to, co se třpítí a podobně.
1: A ty bys sám se sebou na dovolenou jel?
0: Já sám se sebou na dovolenou jezdím většinou.
1: Já vím, ale myslím takhle, jako že bychom jeli ve třech.
0: Počkej, takže kdo? Ráďa a Petra?
1: Ne, Ráďa, já a Petra.
0: A nejde o Peťu. Ale to víme, prosím tě, jako to jako nebudem si nalhávat a podobně.
1: Takže vám přejeme krásné, příjemné ráno, ať jste obklopeni lidmi, se kterými byste jeli na dovolenou.
0: A jinak, Peťo, můžete za to vy, protože my se zeptali na místo a ne s kým,
1: jo, přesně,
0: tak na okraj.
1: Přesně.
0: Takže to, že máme teď se sebou problém, tak za to můžete vy. Ale jinak děkujeme za pochvalu. Dobré ráno, Moravo.

0: Troufám si říct po prvních, dejme tomu 75 minutách, ne spolu, ale jako prostě s vámi a toto, mimochodem už se víc usmíváš.
1: Jo.
0: Už jsi probrala, že trošku, že no. Dobře, já tě potom ještě poňuňám. V každém případě dneska mám pocit, že jsme takový surový jako neopracovaný diamant, že?
1: Ano.
0: Že to je takové, pozor, že bychom tvrdili, že jsme diamanty, ale prostě, že to je takové jako ro to ráno.
1: My jsme vlastně ty diamanty před tím opracováním.
0: No, ještě v hlíně, jako by v každém případě, ať to je ještě surovější, tak počkej, já doplním tvoje povídání.
2: Takže by šlo velmi rychle osvobodit celé lidstvo, celý svět. Nešťastný pan Prachař. Vojtík. Jaké by to bylo štěstí pro Betlehajmovi. Pro všechny na té židovce.
0: No, dobře, tak jo.
1: To je děsivé.
0: Mimochodem, kdo neviděl, je slabší nátory, tak vlastně ani nedoporučujeme, jinak skvělá filmařina Spalovač mrtvol.
1: Ano, Rudolf Hrušinský a...
0: Vlasta Chramostová.
1: A oni tam říká nebeská.
0: Nebeská, no.
1: A je to děsivé.
0: Postav se na stoličku a tak dál. Dobře, v každém případě nebudem prozrazovat pointu, jako je to velká filmařina, protože nejenom tak, jakože bychom to tady pouštěli do prázdna, Lenča zhruba před půl hodinkou narazila na titulek.
1: Ano. A někdy jenom titulek článku stačí. Mm-hmm. Já vám ho přečtu doslova, jak je na Seznamu. Pohřeb žehem může zdražit. Stát pečlivěji sleduje emise kremací.
0: Tam jde teda o to, co teda konkrétně má zdražit. Jestli chápu dobře, jako když prostě špatně vypouštějí nebo nějak nezdravě vypouštějí, tak jako...
1: No to by se zdraží, kdyby ses chtěl nechat spopelnit.
0: To jsem pochopil.
1: Jo?
0: Počkej, s dovolením zaklepu.
1: Ano. Tak vlastně zaplatíš více, protože z tebe, když by ses nechal spopelnit, tak bude příliš mnoho emisí. I ty jeden.
0: Je takhle. Hele, ze mě vychází průběžně emise, ale slyšel jsem, že to je zdravé. No ne, fakt, jakoby.
1: No, tak neříkej to dvakrát, nebo spoplatní i to.
0: No. Akorát, jak říkám, nedoporučuji vypouštět emise v případě, i když jste přesvědčeni, že za vámi nikdo není a máte sluchátka, v Ostravě se mi to stává často a málo kdy to jakoby zahraju úplně. Jak říkám, já často, když najednou někdo objeví a já předtím dělám to puf, puf, puf a najednou jde někdo kolem, tak já začnu otloukat boty, jo. Což teď třeba, když má člověk sandálky, jako je fakt jako, jako nepřesvědčivé, jo.
1: A nejlepší je, když to teď naši posluchači slyší a třeba tě někde potkají a ty začneš otloukat boty, tak je jim to úplně jasné. Mně se líbí ty naše oslí můstky od spalovače mrtvol.
0: K puf, puf, puf,
1: no.
0: No, ale jsou to emise.
1: A jsou to emise.
0: A hlavně zdravé. Opravdu se říká, že emiskovat se má, ne?
1: No tak, no dobře, tak jakou emisní povolenku by sis naúčtoval? Jak často?
0: Tak já nevím, protože to je zdravé, já myslím, že tohle není škodný plyn, ne? A podobně. No teď tak... mě napadla otázka, ale ty mě zase pošleš do bran horoucích. A no. Přitom dělá to každý.
1: Ano.
0: A neřekli jsme přitom žádné nechutné slovo, že ne?
1: Ne, tak, řekli jsme puf, puf.
0: Ano, přesně tak. Hodnotila jsi někdy, ani ne tak sílu, ale spíš jakoby esenci puf, puf svého? Pochválila jsi někdy za to? co je? Proč dělá, že tě bolí hlava?
1: já jsem, protože už mě bolí, ale no...
0: Řekni, že jsi neřekla nikdy, tak to je teda puf, puf. Schválně vynechal, co?
1: To jsem si neřekla.
0: Co jsem měla k snídaní a podobně, ne.
1: Ale je fakt, že nikdy je to takové úlevné, že si jako, že je to úlevné. Když si řekneš, ulevilo se mi.
0: A teď mluvíš o hlasitém puf, puf nebo o smrťáčkovi, co je dobře, fajn. Takže pokud z nich dáte dobrou chuť, jdeme dál. Za chvíli čerstvé horoskopy.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: Jo, je to pár minut zpátky, tak to bude k předchozímu vstupu. Je tady asi 30 tisíc majlíků, obouvám se a klátím smíchem, takže...
1: To bylo na puf-puf, že?
0: Na puf-puf teorie, přesně tak.
1: Se o tom nebudeme bavit, ne. Nikdy.
0: Jenom jsem koukal na WhatsApp Rádia Čas, protože dneska sondujeme, jestli máte nějakou vysněnou dovolenkovou destinaci nebo nějakou cestovatelskou a proč. Lenka píše, moc ráda bych jela na Island kvůli nádherné panenské přírodě, polární záři, papuchalkům.
1: Jo.
0: Hezké ráno. Zdravíme do Ivančic taky.
1: Papuchálkové jsou krásní ptáci. No a podíváme se taky na náš Facebook Rádia Čas, protože tam to žije úplně od rána a už vlastně od včerejšího večera. Měli jsme tam dokonce i pálavu. Lukáš by chtěl do Dominikánské republiky. Míša, francouzská Polynésie. No a třeba Janča píše, že by chtěla na zahradu. Tak to si myslím, že se může možná splnit už teďka odpoledne.
0: Jo, pro některé opravdu, pozor, no, snová destinace, jak si řekla, to odpoledné místy dneska budou bouřky, tak vás nepřekvapí a prý někde docela silné. V každém případě pište, nahrávejte, čerstvé horoskopy jsou připraveny, za chvíli víš, nevíš a ještě dvě kola časovaných hodin s Lenčou a Radimem.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Lidé by měl ve větší míře vládnout rád, disciplína a touha mít věci pod kontrolou. Den tak bude přát dlouhodobému plánování a dotahování restů do zdárného konce. Co se týká jednotlivých znamení, tak býky by měl čekat den vydařený. Pany prožijí tvořivostí naplněný čas a kozorozy budou dominovat svou vrozenou autoritou. Beranům se bude dařit efektivně organizovat si svůj čas. Lvi pojedou naplno a střelci se budou zaměřovat na praktičnost a pragmatičnost. Blíženci budou zkoumat věci pod povrchem. Váhy by měly upevňovat své rodinné zázemí a vodnáři budou raději pozorovat pracovní cvrkot z povzdálí. Radci by měli ochotně naslouchat druhým. Štíři budou disponovat neprůstřelnými argumenty a ryby nabije setkání s přáteli. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Stavební Nidek přináší mega akci. Půjčovna staveb

0: zdarma. Více na dek.cz.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
3: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
1: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal, herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
3: Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Hledáte pokojné místo na oddych ještě před hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
5: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
6: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
7: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hity, které milujete a na rádiu Čas, aby bylo trošku veselo, hlavně uprostřed pracovního týdne. Takové malé zpestření ve víš nevíš, protože nejenom Honza Gavelčík, Honzi, ahoj, krásné ráno, ahoj.
2: Hezké ráno, přátelé.
3: Ahoj.
1: Ale taky kolega Aleš Klubal, ahoj.
2: Ahoj.
3: Dneska je nás tady hodně ve studiu.
1: Ale co tu děláš?
2: Hele, já jsem byl na krev a jo, a teď jsem posnídal, jsem tady s vámi, protože už se mi nechtělo domů, jo, bylo by to zbytečné. Takhle přijedeš a jedeš zpátky, jo, takže jsem tady.
3: No a ve čtyřech mám pocit, že jsme tady ještě nebyli takhle.
2: No, ale je pravda, že jsi chystala ty a my jsme se trošku báli, tak jsme prostě ne. V takovém velkém počtu. No.
1: Ne, uděláme to tak, že protože kluci mají jako jsou hosté, takže budete odpovídat. Kdybyste nevěděli, tak zkusím přidat já nebo řekneme posluchačům. Ale když už jste tady, tak pojďme toho využít. Kluci, vaše vysněná dovolenková destinace. To znamená místo, kde jste ještě nebyli, ale chtěli byste se podívat. Buď to dovolená nebo cestování, je to úplně jedno, jo? Mhm.
2: Já bych to viděl na Karibik, já se bojím lítat, jo, takže těch, já nevím kolik, 11, 9 hodin mi strašně děsí, ale chtěl bych vidět Karibik. Mm.
4: A musí to být jako reálné místo, nemůže být nějaké vymyšlené.
1: Ne, vymyšlej si klidně i nějakou zemi fantazii.
4: Já miluju lítání, takže já bych tak třeba 5x chtěl přestupovat a chtěl bych letět různými speciály a všemi možnými typy letadel.
1: Takže spíš ty přesuny vlastně.
4: Chtěl bych letět s někým konkrétním a chtěl bych letět někam, kde máš jednak úplně obrovské hory, kde můžeš na snowboardu nebo na lyžích jít až úplně dolů. A potom, aby tam bylo zároveň moře, pak aby tam bylo nějaké hřiště, aby tam nebylo úplně horko, ale zároveň, aby tam byly tropy.
1: Pozor, to si nevymýšlí, protože to říká každý rok, když se zeptám na podobnou otázku. To
4: ale... Ne, teď jsem tam něco přidal.
3: A ty jsi vyjmenoval všechna počasí, takže...
1: Ano. A konkrétní osobu nám neřekneš samozřejmě. Ne. Tak jo, tak to se nic nemění.
2: Já mám takový pocit, že vím, kde to je Momoland.
4: Tak s Peťou Kotvaldem bych asi nejel.
1: A myslím, že teď je ten správný čas na to podívat se do kalendáře, takže chlapci, je to vaše, kdyby něco, já tam něco bzůknu.
5: Dobré ráno, Moravo.
6: Dobré ráno, Moravo.
5: Víš, nevíš.
3: V roce 1893 po úspěšném dokončení Novosvětské symfonie povolal Antonín Dvořák zbytek svých dětí z Evropy a celá rodina se vydala na prázdniny do americké obce Svillville. To je taková jako hezká informace z jeho rodinného života. Každopádně mě by zajímal ten umělecký život, takže vyjmenujte alespoň ještě 3 díla.

0: Antonína Dvořáka.
1: Já jsem kdysi chodil do základní školy umění, hrál jsem na klavír, ale vím, že Novosvětská a z Nového světa.
0: Ano. To jsem říkala.
1: No, a to no.
2: Tak já nevím, tak co třeba Vltava, ne, to byl Smetana, že? Ne, zase.
3: Tak pohoď, pohoď. No,
4: tak no. Rusalka samozřejmě.
0: Ano.
4: Jakobína napsal?
0: Ano.
4: Jakobína napsal, až nějakou operu napsal. Počkej, ano, takhle, protože Smetana má Čerta a Káču, a to, ne, Čertu stěnu, takže Čerta Káča.
0: Ano.
4: Jo, tak výborně, dobře, fajn.
1: Děkujem.
0: Čím měl být Antonín Dvořák původně, čemu se věnoval jeho otec a on měl převzít jeho řemeslo? Mám možnosti, dám vám, jestli, nebo víte rovnou?
1: Ne.
0: Ne? Raděvý.
4: Ne, u někoho...
2: Raděvý všechno přece.
0: Tak dám možnosti.
4: Obuvník ne.
0: Takže dobře. Za A pošťák, za B řezník, za C cestář.
2: Nevím proč, ale toho řezníka jsem chtěl říct ještě předtím.
4: Masíčko, berem maso.
0: Je to tak.
2: Jo, jo.
0: V roce 1950 francouzská expedice jako první zdolala Annapurnu, jednu z největších hor Himaláje. Čím je tento výstup výjimečný? Mám možnosti, jo, bude typovačka. Tak za A. Byla to první zdolaná osmitisícovka ještě před Mount Everestem. Byla to první osmitisícovka, na které stanula žena. A výstup na Annapurnu se expedici podařil až na popáté.
1: Já bych řekl, že to je nejtěžší vůbec hora, která existuje na zdolání, takže na popáté.
4: No, no, ale pocit, jestli nemám nějaký věmy, že tam dokonce byly nějaké jako extrémní výkyvy počasí, proto to nešlo. Takže
2: no a tam jako hodně lidí zemřelo, ne? Pokud
4: já
2: vím.
4: Bych byl pro Cčko. A pokud ne, tak jsi to hezky vymyslela.
0: Tak ne.
2: Ne, takže ne.
4: To je pro Lenču, jak to vymyslela, a to je pro
2: takže
4: nás.
2: Žena.
0: Tak, ano. Ne, byla to opravdu první zdolaná osmitisícovka. Ještě před
4: nejvyšší horou vlastně.
0: Ano, ještě před nejvyšší horou, přesně tak. V roce 1968 bere do ruky pistoli Valerie Solanasová a střílí. Na koho se pokusila spáchat atentát?
4: V 68.
0: Ano.
4: AV?
0: Ano.
4: Andy Warhol?
0: Je to tak?
4: Jo, díky bohu za ty dary.
0: Dobře vy. Jakému uměleckému směru se Andy Warhol věnoval?
2: No tak to bylo...
1: Tvarnému.
2: No jasně, ale ty chceš asi styl, že?
0: Mm-hmm. Jak se tomu říká?
2: Jo, jo, to si úplně vybavuju. Počkej, to bylo takové to barevné, kostičkované, čtverečkované. No, něco takového.
4: Modern art? Nebo
2: pop art.
0: Jo, ano.
4: Takhle, jo, díky.
0: Jo. Andy Warhol spolupracoval a podporoval taky jednu hudební kapelu. Vytvořil pro ní přebal alba s ikonickým banánem. Jak se ta kapela jmenovala?
4: Takže tím pádem Rolling Stones?
1: Ne,
2: počkej, to jsem přesně věděl.
4: A jméno desky nemáš?
1: Máš možnosti, já to vím, ale já si nemůžu vzpomenout.
2: No, já taky, Aleši, jsme na tom stejně. No.
0: Když vám řeknu možnosti, tak budete hned vědět.
2: No, tak to nějak zaobal.
0: Dobře, já vám řeknu, že je to jako něžné, jemné.
2: Björk?
1: Doors to není, ne.
0: Ne.
1: Ne, to je kapela, to je kapela.
0: Ne.
4: Velvet Underground?
2: Jo, ano. The Velvet Underground.
0: Skvělý. No a dnes slaví narozeniny také tato dáma.
2: Suzy Quattro. Jo! Já to nenapadlo, já jsem se nemusel na to jméno.
0: Nemusela jsem pouštět ani tón a já jsem věděla, že Aleš to bude vědět. Tak jo, to je všecko.
2: No tak Leni, děkujeme, tleskáme.
0: Jste skvělý.
4: Jo, já už jsem zapl, počkej, jak musím takhle doběhnout, protože jsem jingle měl dole šavličku, takže až teď, já teď budu zpívat Adam Ďurica přímo.
5: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou,

0: Tak pro probuzení mozku Facebook nebo Instagram Rádia Čas, speciální video, tentokrát ne forek, ale de facto hádanka pro vás, samozřejmě odpověď uvidíte na konci videa, to za prvé. Za druhé, dneska nás čekají ještě dvoje časované hodiny, v čase dozvíte víc. No a za třetí, ráno s Lenčou a Radimem, tam se nic nemění, takže i dnes 3. června, kdy je v kalendáři Tamara a Kevin. A Lenča kouká do svých poznámek a zdrojů, takže letem si tam internetem, co je nového.
1: A podíváme se na takový ten krásný příběh, co já mám ráda, že dobře skončí a vždycky díky tomu můžeme věřit v tu dobrou člověčinu.
0: Happy endy, no.
1: Jak my tak říkáme. No a jeden mladý muž v Americe si odskočil na toaletu a bohužel tam nechal ledvinku. Nebylo by to až tak nic divného, ale v té ledvince bylo v přepočtu 630 tisíc korun, které dostal během toho dopoledne předtím, protože prodal velmi vzácné sběratelské kartičky Pokémona.
0: Teď už chápu tu ledvinku.
1: I tu ledvinku, ano. Ale proč ty kartičky prodával, to je jako velmi silný příběh, protože jeho mladší sestra je nemocná a tyhle peníze měly vlastně sloužit na její léčbu. Ale ledvinka zmizela.
0: No, víme, že to dopadne dobře, to znamená, světe div se, v 21. století nikdo nenašel, neschoval si a nezačal utrácet, ale teda odevzdal, jo?
1: Ano, na té toaletě dokonce se ti dva na té toaletě potkali, zůstal starší muž, Louis, který tu ledvinku našel, zjistil, že jsou tam peníze, ale toho majitele už nemohl vlastně najít.
0: Tam nebyla občanka.
1: Nebyla tam občanka, nic, tak to vzal domů a říkal si, dobře, tak já budu pátrat prostě dál nějak na vlastní pěst, že třeba kontaktuje i tu čerpací stanici podobně. No a potom přišla do hry policie, která se dívala na kamerový záznam, viděla a identifikovala právě toho Louise, zavolali mu a on se přiznal nebo říkal, ano, opravdu všechny ty peníze mám u sebe, hledám toho majitele. No, takže je spojili,
0: Nevím, jestli to je happy end.
1: Oni se setkali a ty peníze do posledního dolaru byly vráceny právě tady tomu mladému muži, který nechal ledvinku na toaletě. Ty máš podezřívavou.
0: Já mám podezřívavou, protože já jsem chtěl říct, kdyby našel něco podobného, okamžitě valím na policii, protože první, co by mě napadlo, jako kdyby někde jako camral, jako s ledvinkou plnou peněz, tak hele, já jsem pomáhal v Praze na Andělu, my jsme našli dítě, jako by prostě tam bloumalo a plakalo, ztratilo se v tom velkém obchoďáku. A jenom než jsem ho dovedl na recepci, která byla u patronič na Andělu, jo, tam vzádu, tam je to podobně, já jsem si připadal strašně pitomně a chodil jsem za každou s ním, za každou prodavačkou, jako aby měli svědka, že hledáme maminku, jo, protože, a to šlo teda o dítě. Ale to stejně bych měl pocit, jako kdybych si odnesl domů a šel pátrat, když můžu strážce zákona. Já nevím, jakože on šel domů s ledvinkou a šel pátrat Lení. Já nevím, no.
1: Myslíš, že já jsem pořád tak naivní?
0: Ne, ale...
1: Ale on ty peníze vrátil do posledního dolaru, to je pěkné.
0: Tak to je fajn, ale až co mu zavolala policie.
1: No to
0: a
1: je
0: on
1: tak trošku
0: právě
1: pravda.
0: Právě jsem ho hledal. Teď o tom máme právě strážce zákona, ne? A naopak jako ještě... Tamto, no nic, dobrý, já se nebudu rozčilovat.
1: Co, tamto?
0: No ne, asi jako možná i tohletou oficiální cestou by mohlo jako synchronu nějaké nálezné a podobně.
1: No prý ho pozval na večeři, ten pán.
0: A ta policie byla v klidu, oni se nedoptávali?
1: Ne. No.
0: A ti něco, nevím, tam jako něco neštěvuje.
1: On totiž je říkal, že chtěl zkusit najít toho majitele pomocí sociálních sítí.
0: Proč? 911, ne snad?
1: Já nevím, řekni to Luisovi.
0: Já vím, no. Tak proč se mi jako dojímala na začátku příběhu? Prostě jsme se úplně vynervovali na konci a podobně.
1: Já jsem myslela, že to je happy end, že se ty peníze našly a vrátili se k majiteli, to je hezké, ne?
0: Musíme se pokusit o nový happy end. Víte co? Dáme si časované hodiny. Dáme fakt jednoduchou otázku a vy musíte vyhrát těch 500 na nákup u ventobohemia.cz.
1: 776612800 volejte právě. Teď bereme 5. v pořadí.
0: A prosím vás všichni pozor na Luise.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Rádia Čas.
1: Krásné pozdravení i na linku Rádia Čas, kde je v tom správném pořadí kdopak. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
3: Krásné ráno. A jak se jmenujete, kdopak je na druhé straně?
2: Tady Jarmila Nováková.
1: Jarmilko, slyším, buď to doma nebo na pracovišti, ale máte tam klid, takže v jaké fázi svého dne jste? Máte volno nebo?
2: Jsem doma.
1: Jste doma, bude někdo třeba i napovídat, nebo jste na to úplně sama samotinka?
2: Možná by to mohl být někdo na napověru.
1: Jo, to je dovoleno samozřejmě.
3: Ale vy jste tajemná.
1: Jste tajemná jako hrad v Karpatech.
3: Abychom ho neprozradili, kdo ví, koho to máte na napovědu.
1: No, hlavně, jo, jo. Stihnete, jo. Takže, tak zeptáme se, máte rádi pohádky?
2: Ano.
1: Dobře, výborně.
3: Tak jdem na to.
1: Tak ve kterém lese, nebo jak se jmenuje les, v kterém žije Rumcajs?
2: Žáhle.
1: Jarmilo.
2: Ano.
1: Právě jste byla zapsána, co by majitelka. Nejrychlejší odpovědi v časovaný hodinách.
3: Moc gratulujeme a taky já dám ještě doplňkovou otázku,
1: rodinku,
3: protože
1: že?
3: Ráďa nestačilo ani pustit ten odpočet. Tak jak se jmenovala manželka a syn Rumcajze?
2: Manka Cipisek.
1: A rodiče Manky se jmenovali jak?
2: Rodiče Manky? Mhm. Tak to jsem vedle.
1: Alžběta a Kleontýna, to si zapamatujte pro příště. A... tak jo.
3: No každopádně samozřejmě Alžběta a Klauntín to ne, ale Řáholec vám zajistil 500 korun na nákup u Vento Bohemia. Moc gratulujeme.
2: A já moc krát děkuji.
1: Mimochodem ta tajná osoba, pejsek, nebo co to tam máte, to jako jsem asi si moc neškrtlo, že? V rámci nápovědy.
2: No ne, ani se nesmím nadechnout.
1: Tak přesně tak. Jako v reálném životě, že?
2: Ano, ano.
1: Jarko, gratulace velká, zdravíme a užijte si výhru. Hezké nákupy.
2: Děkuju moc
1: krát. Nashledanou.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Radio Čas.
1: Radio Čas.
0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz. Radim Alenka. Radim Alenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Jedna za druhou, hity, které milujete na Rádio Čas, za chvíli ve školách zazvoní, jo, ještě zazvoní, ale už jenom pár týdnů zbývá. Pokud se nepletu, protože jsem hledal nějaké materiály, myslím, že docela brzo budou mít vysvědčení.
1: Ano.
0: Letos nějak 26, 27 možná, už
1: jo,
0: června.
1: Už tak, aha, to se máte.
0: No.
1: To se máte, to vlastně dřív začnou prázdniny. A co se týká prázdnin, tak podle mě každý den se počítá.
0: No, my už taky počítáme dny a ubíhá to neuvěřitelně rychle. Když jsme o tom začali mluvit, jsme si říkali, ježiš, baráž na druhém konci roku, ale teď už jsme v červnu, prázdniny, potom začátek podzimu a najednou megáč, tak jenom připomínáme, jo. Nezapomněli jsme na vás, mega koncert pro všechny bezva lidi a hlavně pozor, políčeno na to mají i kolegové rockeři, jo.
1: Ano.
0: Protože hlavní hvězdou celé té show 21. listopadu...
1: It's a final countdown. Kapela Europa, ano, mimo tak. To taky samozřejmě David Koller, Olympic nebo Leny a Marpo.
0: Na Leny se teda těším neuvěřitelně.
1: Já taky.
0: Myslím, že to bude jízda. Takže kdybyste chtěli být u toho cazradio.cz předprodej za 3 minuty 8, myslím, že ideální čas na Honzu a čerstvé zprávy.
2: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
5: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Stále jsou problémy v Karviné, v ulici Bohumínské bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se stala v obci Štěpánkovice na Opavsku v ulici Hlavní. Osobní auto tady srazilo chodce, na místě zasahují záchranáři. A zdržíme se taky v Brně v ulici Porgesově. Na výjezdu ve směru na Černá pole tady bouralo nákladní auto s osobním.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: V Česku roste zájem o leteckou dopravu. Papírové jízdní řády v Brně končí. Basketbalisté Nymburka v úvodním finále porazili Pardubice. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. U českých turistů roste obliba letecké dopravy. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou, a bude tomu tak i letos. Cesty ale kvůli rostoucím cenám paliv podraží.
1: Morava aktuálně.
0: Hudební festival Colors of Ostrava nabízí další novinku. Přehlídka, která se v dolní oblasti Vítkovic uskuteční od 15. do 18. července. Letos poprvé návštěvníkům slibuje i psychoterapeutickou pomoc a posílí se i servis pro neslyšící. Cestující v brněnské MHD čekají příjemné změny. Dopravní podnik spustil pilotní provoz elektronické vývěsky, která nahradí papírové jízdní řády. Více nám řekla mluvčí Hana Tomaštíková.
2: Naším dlouhodobým cílem je digitalizace a také modernizace služeb pro naše cestující. Nová elektronická vývěska představuje propojení tradičních informačních prvků s moderními technologiemi. Největší přínos vidíme v rychlosti přenosu informací. Pokud dojde v dopravě k mimořádné události, tak dokážeme informaci na display odeslat během několika vteřin přímo z pracoviště dispečingu.
1: Rádio Čas, sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále nejvyšší ligy Pardubice 81-73. Úspěšně tak vykročili za obhajobou titulu. Série dnes pokračuje opět v Nymburce. Hraje se na 4 vítězné zápasy. Odpoledne už u nás na Moravě a ve Slezsku podle předpovědi bude zatažené až oblačné s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 22 stupňů. Tolik zprávy, po 8. pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.

0: Experimentálně. Tak já to přečtu a tím uzavřeme jednu kauzu, jo, ale má to opravdu jako happy end. Zuzka nám píše, puf, puf, dostala jsem za volantem záchvat smíchu, musela jsem zastavit u krajnice a dosmát se, díky, dnes jste mi prodloužili život aspoň o 10 let, krásný a pohodový den, PS. Loni jsem měla divné ráno, nebo lení měla jsem divné ráno, takhle, jedu na mamograf, ale vaše dnešní, ne, bylo to asi loni, ale vaše dnešní ráno, vyznívající ve výsledku emise na puf puf, prostě perfektní hlášky a stres je pryč. Díky bohu za
1: to
0: ty dary.
1: To jsme rádi.
0: Snad jsme to přelouskali správně, no, to jsou někdy jako malé věci, ale...
1: To je vlastně to, co nám dělá největší radost a proč je tady každé ráno tak moc rádi jsme mezi 6. a 9., protože prostě...
0: To je to, proč tady každé ráno ještě jsme.
1: My děkujeme za každé nové ráno s vámi a jsme rádi, že to, o co se tady vlastně celou dobu snažíme, tedy zvednout vám náladu a trošku vás potěšit a pobavit.
0: A na nic si nehrát.
1: Že to prostě funguje. Takže děkujeme moc.
0: A děkujeme moc i za další vlaštovky, i když WhatsAppový svět dneska řeší hlavně puf puf, ale hlavně především Lení řešíme co?
1: Vaše vysněná destinace, na to se ptáme.
2: Ahoj, tak moje dovolenková destinace vysněná, tak je Fidži. I když nesnáším komary a kde jaké breberky, ale prostě to mě nějak okouzlilo už jenom z těch obrázků a z těch fotek. No, jako je to můj sen. Uvidíme, jestli se splní. Ahoj.
0: To moc neslýchávám mimochodem, jakoby jako tip a přitom tam musí být krásně. No.
1: Já jsem si říkala, že bychom to mohli propojit a přemýšlím, která destinace by mohla mít krycí název Puf Puf. A napadla mě.
0: No.
1: Mexiko.
0: Jo, takhle, ty myslíš už následky, víš, ano. A já jsem zase uvažoval jako tam, kde mají sopku, takže jako je, ale rozumíme si. Tak jo, 8.05, Lenča Líšková,
1: Radim Sebeslav Bednář
0: a na Rádiu Čas hity, které milujete.

0: 8 minut po 8, Lenče, radí.
1: Tak naprášíme to.
0: Jo, klidně.
1: Jo, ne, já bych vám jenom chtěla říct, že Ráďa, to je úplně nejlepší realitní makléř ever. On se mi snaží pomoct tady s mou situací smutnou a hledá mi byty v Ostravě.
0: Aha.
1: Ale ty to děláš tak moc hezky, víš?
0: Ne, protože já vím...
1: A už jsi našel, ale byl družstevní.
0: Já vím, co nesmím hledat, jakoby.
1: Jo, jo.
0: A občas si říkám, jako občas... A mám pocit, že teď splňuju všechno, ale zase ta částka je asi vyšší, ale zdá se, že je celý spravený, 61.
1: metrů.
0: No, to, no. Už, to už jde,
1: ano,
0: ne?
1: Ano,
0: je to 3 plus 1. Nižší zástavba, čtvrté podlaží, krásné okolí vypadá to a fond oprav taky myslím, že relativně slušný. A možná si to viděla. Je to Hrabůvka teda.
1: No, ale jaká ulice?
0: S.
1: S? Počkej, co je?
0: Sámova?
1: A tak to jsem asi ještě neviděla.
0: Aha,
1: ale Hrabůvka ne na Dubinu, víš? Tam je, musí to být malý okruh. Jajky.
0: No počkej, ale ta nízká zástavba není zase takové divo. Dívej se už i na to, na doprovodné fotky.
1: Aha.
0: Tak
1: no,
0: pohledáme.
1: Dobře, tak pošli.
0: Dobře, tak já jsem, jako jsem zvědav jenom čím neprojdu, jo? Tak jako, ale dokud je čas, jo?
1: Vždycky rád,
0: je to C-čko, je úsporná, co?
1: Ale on je rád, je úžasný, ano. Fakt. On je úplně, on je skvělý, on se snaží nám pomoci, nebo mé mizerné situaci.
0: Uvidíme.
1: Ale děkuju. No, takže prosím vás,
0: pokud
1: byste měli nějakou brigádu, tak rád jako realitní makléř si myslím, že by byl naprosto geniální.
0: Tak jo.
1: Navíc to dělá srdcem.
0: 8.11, Lenča radím, no a za chvíli nejenom hity, které milujete, ale to je otázku, jestli budoucí hit, ale rozhodně písnička nebo interpretka, o které se hodně mluví v posledních dnech a týdnech.
1: Ano, a vystřelila hodně rychle vysoko.

0: Očima Mirky.
1: Ano, Očima Mirky je taková pravidelná, nepravidelná rubrika nejenom o filmu, ale taky o muzice. My jsme jako poslední dva dny hodně zmiňovali jako novinek na tom filmovém nebo hudebním trhu. Ke každé jsme něco měli, tak o této mladé dámě už se mluvilo hodně, hodně dlouho, pár týdnů. Začni asi Leni tím nejpozitivnějším, protože vlastně její prvotina, oficiální ano. Silová prvotina má kolik už slednutí?
2: No přehrání na Spotify přes milion, to vypadá.
1: Protože každý chtěl slyšet, no.
2: Ano, ano, a tento hit, nebo vlastně klip k tomuto hitu, vydala v den svých 20. narozenin.
1: Přesně tak.
2: Nejdřív pustíme, pak prozradíme, nebo nejdřív prozradíme?
1: Jasně, někteří možná ještě neví. A dobře. Možná, i kdybychom to pustili zítra ve stejný čas, tak pořád vědět. Takže

0: Kdybyste si ji prohlíželi ve videoklipu, který má premiéru teď doslova pár hodin zpátky, a když se zaměříte na ty oči, tak vám asi docvakne. Jo? Hmm. Vyzrála teda nádherně, tak už prozradíme, že to je oficiálně, teď už si říká Charlotte Gott, jo?
1: Ano.
0: Aby to bylo třeba i pro ten svět. A jako možná, že to je dojem z videoklipu nebo doprovodných fotek, které si asi taky viděla, nevyrostla ona nějak neuvěřitelně.
1: Jo,
0: to bude mladá vysoká dáma,
1: že jo? Je nádherná a vlastně se i tak potatila, protože jde tou hudební cestou. Ona se teda vydala na cestu R&B a tady těch balad, jinak tady na téhle písni.
0: A zní to světově, co?
1: Hodně, protože na té písni spolupracovala s britským producentem Sašou Skarbekem, jestli to správně čtu, a ten je podepsán pod hity pro třeba Dua Lipu nebo Ellie Goulding, i Lana Del Rey s tou spolupracoval, takže opravdu světový sound.
0: Takže ještě jednou to naciťte. Nevím proč, já jsem čekal, ale tak jako intuitivně, jako že bude vypalovačka první, jako v tom slova smyslu, myslím v rytmu, jo?
1: Ano.
0: Jako že to bude ans, jo? Protože zaujmout houpavou písničkou je v dnešní době, no minimálně jako vizuálně zaujme teda určitě, to se teda musí nechat. Teda.
1: Ale celkem to vypadá, že zaujala Charlotte Gott.
0: Počkáme se na další single a hlavně jako sází to pomalu a pracuje na tom, jako piplá si to se mi líbí. Víš,
1: a vypadá to velmi profesionálně světově, takže uvidíme, co nás čeká dál.
0: Myslím, že už jsme tady v té době, kdy dáš třeba i nám, 10 písniček a máš poznat, která je z Česka a která je ze světa, a já už bych teda nepoznal rozdíl u některých interpretů.
1: No teď mi napadla vlastně ještě jedna interpretka, která je velmi známá za velkou louží, a to je slovenská Adéla Jergová.
0: Proto máš velkou slabost.
1: A já pro ní mám fakt slabost, no. Ta se mi líbí moc.
0: Ale pravdou je, že teď ty koncerty za velkou louží se opravdu vyprodávají jako lusknutím prstu. No.
1: Během minut, takže jestli stejně úspěšná bude i Charlotte Gott, to bychom jim vlastně i přáli.
0: Jo, takže zlomte vás všichni, kteří si plníte sen, o tom to je za ranitým Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo.
2: Nosím černý brýle.

0: Dobrý den, dobré ráno, Lenní rádio. Mojí vysněnou destinací je Ostrava. Loni jsem měla malou premiéru, ale to tam vezmu kámošku. Pojedeme navštívit jinou kamarádku do Havířova. Chceme Ostravu víc prozkoumat, ani ne tak do hloubky, jako do výšky. Vezmu ji na páternost, na radnici a podobně. Hanka z Českých Budějovic, která nás poslouchá. Jo?
1: Ani, ale teda tak to vám přeju, protože já ten plán mám stejný. Mm-hmm. Já už tady teda žiju ne v Ostravě, ale za Ostravou vlastně už druhý rok. A to je můj sen, že bych chtěla jít na všechny prohlídky v Ostravě. Mm-hmm. Jako na Dolní Vítkovice, Grosovu vilu, centrum, jubilejní kolonii a to všechno si dát pěkně a prozkoumat, protože mám pocit, že Ostrava je velmi, ale opravdu velmi zajímavé místo.
0: Holka se nám zelená a podobně, má spousty podob, ať už industriálních, tak krásně, jak říkáme, zelených, kulturních a podobně. Takže proč neuznat tuhle odpověď? Vysněné dovolenkové nebo cestovatelské destinace, kde jste ještě nebyli a chtěli být a proč, což Hanka teda splnila úplně na jedničku. Jinak 8.21 asi nejvyšší čas na čerstvou várku horoskopů pro 3. červnový den s Lenčou a Radíme, teda takhle my to zprostředkováváme.
1: No, tak jako, kdybychom to psali, to byste měli každý den úplně super tupr, že?
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Lidě by měl ve větší míře vládnout řád, disciplína a touha mít věci pod kontrolou. Den tak bude přát dlouhodobému plánování a dotahování restů do zdárného konce. Co se týká jednotlivých znamení, tak býky by měl čekat den vydařený. Pany prožijí tvořivosti naplněný čas a kozorozy budou dominovat svou vrozenou autoritou. Beranům se bude dařit efektivně

0: a ryby na setkání s přáteli. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
1: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo! Jedině na Rádiu Čas.

0: Krásné ráno s rádiem Čas, hity, které milujete, no a já si myslím, že milujete i soutěžení a získávání úžasných cen. A právě dneska ve středu 3. června hrajeme opět časované hodiny.
1: Mimochodem, to, co říká Lenča, je pravda, jenom takový předvoj. To je teprve začátek toho, co vás čeká další týdny i v průběhu celých prázdnin. Jo? Protože v podstatě my se nezastavíme a budeme jenom nadělovat jako Ježíšce.
0: Ano, protože nás čeká mega léto a to vy moc dobře víte, že každý rok jsou to ty nejlepší a nejúžasnější vstupenky na akce, o kterých se nám ani nezdálo. A my jsme to můžu trošku naprášit, ne? My jsme měli včera poradu. Jo. A my už tak trošku víme, co v těch vstupenkách tak jako zhruba bude.
1: Padlo tam pár věcí, přesně tak.
0: A je to taková pecka, ale taková pecka, že jako to bude něco.
1: Možná i ve světě něco. Nicméně, teď můžete klidně zůstat doma a pokud vyhrajete, nakoupit si opravdu

0: opravdu z tepla svého třeba i pracoviště na e-shopu ventobohemia.cz, kde jsou k mání prakticky pro celou domácnost čističe Dr. House, nějaké ty sladkosti jsem tam viděl, produkty osobní péče, mýtů, nýbou, to znamená sprcháče, pro manželku, pro vás i pro miminko a podobně. Takže prostě můžete se poňuňat za 500.
1: Stačí odpovědět na jednoduchou otázku v časovém limitu a dovolat se jako pátý v pořadí na 7766 12 800 právě teď.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Novou kofolu 0 1 litr za 26,90. Nebo nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
3: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
2: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
4: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Časované hodiny Rádia Čas.
5: Krásné ráno, s rádiem Čas, jsou tady další časované hodiny a na telefonu by měla být Katka. Katko, krásné ráno.
6: Krásné ráno i vám.
7: Myslím, že jsme tady měli jednou pracoviště, jednou domácnost nebo cestu do práce, tak vaše ráno nebo vlastně už skoro dopoledne vypadá jak? U vás je trošku rušno.
6: No, takže já jsem v práci.
7: No, takže já jsem v práci, jako co s tím mám dělat, takže takhle podobně. Stíháte trošku vnímat to, čem si dneska povídáme?
6: Určitě.
7: Vy máte, Katko, nějakou vysněnou destinaci, kam byste se minimálně jednou v životě chtěla podívat?
6: Určitě nějaká by se našla, ale...
7: To není soutěžní otázka, to můžete klidně říct jako...
6: Takže můžu to prozradit?
7: Ano.
6: Byla jsem na Mauriciu dvakrát a ráda bych se tam podívala po třetí.
7: A řekněte nám teď jako mimo záznam, jaký je, nebo je to kouzelné místo?
6: Tím, že jsem tam nebyla s cestovkou a byli jsme tam vlastně takhle sami za sebe a sami si tam nakupujeme a vaříme, tak je to úplně úžasné.
5: Mm-hmm. Jo, a tak až pojedete po třetí, dejte vědět. Kdybychom se stáhli.
6: Jestli mě tam zase kamarádka vezme, no tak určitě bych jela ráda.
7: Víte co? U toho cestování zůstaneme, jenom dobře poslouchejte, jo? Můžu, jo?
6: Určitě.
7: Katko, které moře omývá břehy České republiky?
6: To je úplně strašně těžká otázka, ale žádné.
7: A co Slovenské moře? To vždycky lidi zapomínají.
6: I na to Slovenské zapomínají, to mi strašně
7: líto. To mě mrzí. No.
5: A teď každý rok tam dolů jezdíme k moři.
7: A to je přesně tak, vy pořád ten Mauricius, ale tady končiny no jo, české no. Neznáte, no. To je...
5: Takže to nás mrzí.
7: No tak si to nakupte, no. Já se přiznám, když mi to, my jsme trošku používali jakoby i umělou inteligenci, ano. Abychom našli nějaké otázky a mě překvapilo, že jako na chytávku, já jsem chtěl jednoduché otázky, jo. A taky jsem nad tím trošku přemýšlel.
5: A Katko, mně se líbilo, že vy jste vůbec nezaváhala, ale když mi Ráďa tu otázku řekl a dál, tak já jsem asi na dvě vteřiny,
7: jo.
5: Jsem jako zapřemýšlela.
7: Je to tak, no.
6: Já teda ne, mě teda překvapila reakce ráno paní, která se dovolala, já nevím, zhruba asi před 7 hodinou. A to mě teda, ta mě teda pobavila daleko víc.
7: To byla která otázka?
6: Ježíš Maria, to byla nějaká, něco z toho Friedlandu nebo něco.
7: Jo, jak jsem.
6: Ano, taková ta vymyšlená, no, paní byla taky naprosto pohodová. Ano, matka pluku, přesně tak.
5: Ale ta byla Míša, ta byla úplně skvělá.
6: Ta byla, no.
7: Alá bednář, no v každém případě, Katko, zůstaňte nám ještě na drátě, řekneme si takové ty logistické věci a mějte pohodový den.
6: Super, tak děkuju, i vy mějte pohodový den.
2: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House.

Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.

0: Tak minimálně s touhle úžasnou peckou a řadou dalších na Rádio Čas jste v pohybu a v pohybu můžete být možná jakoby z tribun, ale i fanouškovsky. Máme pro vás rychlo pozvání do Havířova.
1: Ano, protože fotbalový klub MFK Havířov zve všechny fanoušky na poslední domácí zápas 4. moravskoslezské fotbalové ligy, a to už v neděli 7. června od 10:15 hodin, a tam přivítají fotbalisty Vratimova.
0: No a v rámci jakoby těch rozpohybovaných věcí, jako v rámci letní sezóny, která pomalu klepe na dveře, nemůžeme nezmínit rozmarné slavnosti řeky Ostravice, protože na Ostravici je to vždycky krásné. A ono už je to tradiční akce, která mi připomíná moje dětství a takzvanou Neckiádu, protože ano. Já mám pocit, že ta esence bude podobná, ale hlavně vy se můžete zúčastnit opravdu sjezdu netradičních plavidel na Ostravici v úseku Hradní Lávka, Most Miloše Sýkory a dokonce i nějakou tu korunku, pokud se zaregistrujete, na to dostanete, že?
1: Ano,
0: na to plavidlo.
1: Na to, abyste si vyrobili právě nějaké to vtipné plavidlo, tak dostanete 2000 korun, takže rozhodně to stojí za to, a já ještě přidám takovou trošku do mlýna, že my tam budeme taky.
0: Přesně tak, crazy loď Rádia Čas, takže i za časáckou partu, pardon, to mi to zvoní nějaká poznámka, a dneska je 3., to znamená do 5. 6. mrkněte třeba na rozmarneslavnosti.cz a podívejte se, co pro to udělat, jo?
1: Přihlaste se a musíme říct z vlastní zkušenosti, že každý rok je to veliká zábava a veliká akce. Rozhodně taky v sobotu sledujte naše sociální sítě, protože tam vás budeme ovšem informovat.
0: Jo, takže když tak 13. potom ob víkend, na viděnou, naslyšenou.
2: Rádio Čas. Dobré ráno.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
9: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: No nebojte, budou další s Lenčou a Radimem na Rádio Čas, ale taky nás jako zaplavujete různými destinacemi od České republiky až třeba po Mauricius, pokud se nepletu, že jo?
2: Ano.
1: Dneska se totiž ptáme, vysněná destinace dovolenková, případně cestovatelská a proč, jo? Hele, teď přišla čerstvá, skave dobrou náladu máš, když Rádio Čas posloucháš, oho. A jinak procestovali jsme toho dost. Kanada, Reykjavík, New York, Washington, Mauricius, no. Nový rok v Bahrajnu. Mohla bych pokračovat, ale ráda bych viděla Paříž, Mexiko. Spousta známých začíná větou, tak kam zase letíte? Je to super poznávat nová místa a nové lidi, to píše přes WhatsApp Dagmara.
2: Dášo, já teda Paříž bych zřejmě teď nedoporučila. Moje maminka tam byla před týdnem a je to masakr. Je to masakr.
1: Já jsem ji viděl ve 12 letech a přiznám se, že teda jako ano, viděl jsem jako Monolízu, ale my jsme si jako necinkli. Přitom no. Jako má esence Prahy, ale my jsme se moc nepotkali.
2: Ne, já miluji Paříž, mně se líbí jako město, ale je tam asi tak 2 miliony lidí.
1: No.
2: Těch turistů je tam milionkrát víc než před těmi 10-15 lety, kdy já jsem tam byla.
1: A lidi jsou jak lakmusový papírek, takže doporučuju chladnější počasí, oni se rádi schovávají, no.
2: No, a ukazovala jsem ti tu fotku, co maminka posílala ze Sacré-Cœur.
1: Ne.
2: Aha, tak to,
1: to se těším.
2: To ti ukážu. Tam nebylo možné se vejít na ty schody, takže jak říká Ráďa, možná v zimě. Mm-hmm. Jinak pište samozřejmě dál vaše destinace vysněné. Karin píše Kenia na Facebooku Rádia mm-hmm. Čas. A tu doporučuju teda já, ta je nádherná.
1: No a tak jsme vzali mikrofon, zasondovali v ulicích Moravy a Slezska a máme toho dost?
3: Do Barcelony. Protože mám moc srdíčka rád Barcelonu, klub fotbalový a podívat se na jejich fotbalový zápas a podívat se i na moře.
4: Jo, je to do Sydney na Kolkany.
5: Španělsko, bydlí tam strejda.
6: Vysněnou destinaci jsem si troufnu říct měl. Bylo to Dubaj a štěstí se podařilo a tuto destinaci jsem navštívil a ten sen jsem si splnil.
7: Do Japonska, hlavně kvůli sushi, protože jsem chtěl zkusit originální ofiko sushi prostě.
8: Malé diví už ten název, když to rozdělí na půl, že? Takže už jako tím mě to fascinuje a co jsem tak jako by slyšel, tak jako mě to hodně láká.
9: Japonsko, život jakoby driftu a takhle prostě a GDM auta.
1: No, lidi ví, co chtějí, to se mi líbí.
2: Ale Japonsko teda taky máme na seznamu. No, Vietnam, Japonsko.
1: Lenča by teda ukázala fotku, klidně pošli Jirkovi a podobně, od Sacré-Cœur. Hele, jako kdybych byl hnidopich, jako je tam ještě pár volných míst na schodech.
2: Takže jeďte,
1: ještě máte, ještě máte místečko. No.
2: Takže takhle aktuálně v Paříži, uvidíte to na televizi Relax, měli jsme tam naši reportérku, moji maminku a byla hodně překvapená, teda jak to tam teď vypadá.
1: A mimochodem zlatí jste, děkujeme a přejeme hezké skoro dopoledne.

0: Za chvíli 9 hodin, my nevíme, protože nám už se tak jako za těch pár hodin Studio Rádio Čas vyhřálo na neurčitou teplotu a vůbec nevíme, co nás čeká, až vyjdeme ven, ale totiž, máme tady zdroj, no.
1: Ano, my totiž, jak tady máme tu malou místnost, do toho ještě máme hodně světel a závěsy, tak my nikdy nevíme, do čeho jdeme, ale jsme rádi, že je tady náš kolega Aleš Šklubal, ale ahoj.
2: Aleš Rosnička Šklubal, jo.
1: A ty nám řekneš, jak je venku, že
0: takhle,
1: jo?
0: Ty už jsi tady asi hodinku a půl, protože jsi přišel od doktora, ale tak před tu hodinku a půl, pokud jsi teda nebyl omdlelý, tak bylo fajn, jo.
2: Já miluji tohleto počasí, když se ráno projdeš a prostě není zima, jo, jsi tam v tričku a není teplo, jo, takže to je úplně úžasné pro jakékoliv aktivity. Fajn, fajně je tam.
1: Takže je vlastně tak akorát.
2: Tak akorát, jo, máte se na co těšit.
0: Jenom trošku připomínáme všem, pokud se chystáte různé přesuny, výlety nebo jedete na návštěvy, tak v průběhu dne, záleží, kde se nacházíte, ale nějaké ty přívalové liáky nebo bouřky dneska nás asi neminou, jo, tak ať vás nepřekvapí.
2: Já jsem se díval tak nějak kolem 18 hodin, že by to mělo...
1: Kolem 6.
0: Ostravě, jo, plus
2: tak,
0: minus.
1: Tak pozor na to. Může vás to chytnout kdekoliv, jakkoliv, takže když budete mít po ruce deštník.
2: Ale zase se ochladí, bude fajn, bude se dobře dýchat.
0: Ale my jsme si tě ptali na vysněnou destinaci dneska ráno a zeptáme se jenom, když tak s manželkou cestovali, bylo i nějaké místo, které vás trošku zklamalo? Co by návštěvníky, nebo jako, že už máte pocit, že nevermore?
2: Byli jsme člověče, trošku mě zklamala Kréta, trošku,
1: ale...
2: no, tak jako tam, nevím, jestli mi to Řecko nepřirostlo k srdíčku, jo, ale...
0: Musela být vyprahla, ne?
2: No, tak nějak to tam bylo divné, jo, takový trošku jsme možná narazili i na divné lidi, divný pořádek, divný úklid, divnou kuchyni, ale víš, co to bylo takové jenom možná určité místo, jo, že ne všechno je stejné, nemůžeš házet do jednoho pytla.
1: Ale ne vždycky se trefíš. My jsme v Thajsku taky jsme měli epizodu, kdy ubytování bylo trošku jako na hraně, no, takže...
2: Jo, ale já vždycky říkám, já jedu za mořem a za sluníčkem, nejedu za nějakým přepichem, jo.
1: Přesně.
0: Tak děkujeme moc, máš tam spoustu cestovatelských příspěvků, vysněná destinace, pište, nahrávejte a my se o vás postaráme i, no teď vlastně hlavně kolega Aleš Šklubal. Užívej den.
2: Děkuju.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Nehoda se řeší v ostravské části Třebovice u obchodního centra v ulici Sjízdné. Bourala tady dvě osobní auta. Vážná bouračka se stala ve Štěpánkovicích na Opavsku v ulici Hlavní. Osobní auto tady srazilo chodce. Nehoda dvou aut nás potrápí v Olomouci v ulici Jiráskově. S komplikacemi musíme počítat taky na hlavním tahu z Pohořelic do Brna. U Modřic na Vídeňské ulici tady stojí odstavené nákladní auto a problémy jsou taky v Uherském Hradišti na křižovatce třídy maršála Malinovského a ulice Solná cesta, nefungují semafory a počítejte se zdržením.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko zasáhnou vydatné deště. Další frekventovanou křižovatku v Olomouci čeká proměna. Volejbalistky čeká druhá sezóna v Lize národů. Dobré dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Připravme se na změnu počasí. Už dnes odpoledne má na většině území pršet a objevit se můžou i bouřky. Taky se mírně ochladí a pršet má až do pátečního rána. Vydatné srážky už týdny vyhlížejí zemědělci. Půda je totiž mimořádně suchá.
1: Morava aktuálně.
0: O kočárové jízdy v Karviné je čím dál větší zájem. Atraktivní doplněk návštěvy zámku Frejštát i zámeckého parku tu funguje už 20 let, říká mluvčí města Monika Danková.
2: Kočár vyjíždí v průběhu sezóny pravidelně a v půlhodinové trase projíždí především zámeckým parkem Boženy Němcové. Hodinová projížďka pokračuje až do lázeňského parku. Právě klidná atmosféra, pomalé tempo a jedinečný pohled na okolí zámku dělají z projížďky který vyhledávají rodiny s dětmi, páry i návštěvníci města.
0: Za zážitkem do Karviné míří nejenom hosté z různých koutů České republiky, ale i ze zahraničí. V Olomouci nás čekají další dopravní komplikace. Magistrát v létě zahájí přestavbu křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova, kousek od centra města. Instalace přechodu a světelné signalizace zvýší bezpečnost chodců a cyklistů.
1: Rádio Čas, sport.
0: České volejbalistky vstoupí dnešním zápasem proti domácí Číně do druhé sezóny v Lize národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský úspěšný ročník, ve kterém díky 5 výhrám z 12 zápasů skončili 11. z 18 účastníků. Andrešek už bude zatažený s deštěm a přeháňkami a teplotami do 22. Tolik zprávy, po 9. hodině pokračuje středeční, teď už dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovy ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovy.cz.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Skválně se zeptám, také to máte podobně, že u vás existují místa, kam jedete jednou a pak taková místa, odkud si přivezete, nevím, magnetku, 300 fotek a hlavně tu obrovskou chuť vrátit se znovu a zpátky. Já se vás také zeptám na vysněnou destinaci, kam se chcete vracet v rámci dovolené. Takže rozepište se Facebook, WhatsApp, tady to zavoní sluníčkem, čerstvým vzduchem a také plážemi. Napište o té své cestovatelské srdcovce. Hotel Šeškovala, klidnou středu s rádiem Čas a teď už posílám také hity, které milujete všude, ať jsou kolem vás. Yes. Radio Čas.

0: Dneska na Rádiu Čas oživujeme společně takové ty cestovatelské vzpomínky a jsou to místa, kam se můžeme o dovolené vracet prostě stále dokola. Apropo, nejvíce se vracíme tam, kde jsme zažili takové ty silné emoce. Mozek, to je jako potvůrka, on si totiž spojuje místo se štěstím mnohem více než s cenou toho, já nevím, hotelového minibaru. Takže na ty špatné věci zapomeneme, na ty krásné věci ano, a to nás potom pohání k tomu, abychom se na místo vrátili. Ale teď ty vaše srdcovky a destinace, a já tady mám Lenku z Ivančic, která napsala dobré dopoledne, moc ráda bych jela na Island kvůli nádherné panenské přírodě, polární září a také papuchalkům. Tak jo, Island určitě, já jsem slyšel taky kamaráda vyprávět, jak je to tady skvělé a že jo, no jo, kde vzít peníze, možná i čas a tak dál, takže taky závidím. Já jsem zmínil Karibik, na který bych se chtěl podívat, nebo kam bych se chtěl podívat, to je takové moje vysněné místečko, tak snad se to někdy podaří. A ještě bych to viděl i hlasovkou z našeho WhatsAppu a je s námi Eva. Evi, já přeju hezké dopoledne, takže to místečko, vysněné místečko, srdcovka na dovolenou pro vás.
1: Tak moje dovolenková destinace vysněná, tak je Fidži. I když nesnáším komary a kde jaké breberky, ale prostě to mě nějak okouzlilo už jenom z těch obrázků a z těch fotek. No, jako je to můj sen. Uvidíme, jestli se splní. Ahoj.
0: Tak já držím palce a vůbec všem, kteří máme nějaký ten cestovatelský sen, aby se nám to splnilo, aby jsme našetřili do toho prasátka ty penízky a prostě si ty sny splnili. Jinak samozřejmě přidejte se, platí Facebook, WhatsApp, Rádia Čas a napište vaše cestovatelské srdcové místečko. Kam se vracíte, kam byste se chtěli vracet a prostě kde je fajn. A možná takový tip i pro nás na letošní dovolenou. Jsme Rádio Čas, hrajeme hity, které milujete, tak pojďme na ně.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
14: Vystoupí Lucie Bílá, MiG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
15: Vstupenky na ticketportal.cz.
16: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
17: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
18: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
19: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravu, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši senioři cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
18: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
20: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: No nevím, jak to máte vy, jak je to u vás, ale u mě diety v takovém tom jojo efektu, chviličku to vydrží, za pár měsíců váha zpátky, ale když poradí profesionál, tak může být úplně všechno jinak, takže každou středu 16.55, to znamená i samozřejmě dneska, série videopodcastů s předním českým odborníkem na léčbu obezity, doktorem Evženem Machytkou. V repríze potom každou sobotu ve 14 hodin. Tohle je třeba cesta k té lepší postavě a bez jojo efektu. Za chviličku přidám tipy na báječné akce, kde se budete bavit s celou rodinou a Otále Šeškovala tady z časáckého studia. Hezké dopoledne a hity, které milujete. A teď je počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne už na nebi budou mraky a má pršet. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by dneska měla být zatažená až oblačná s přeháňkami, místy vydatnějšími. Objevit se můžou i bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 18 do 22 stupňů.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, váš dopolední parťák, tak jsem se před malou chviličkou díval na počasí o víkendu, ale jo, dneska ještě zaprší, ale o víkendu i v pátek by to mělo být v Cajku a to je dobře, protože všude kolem nás báječné akce, třeba tyhle.
1: Rádio Čas, pojďte se bavit.
0: Rád vás pozvu na besedu se známou dvojicí Jan Révaj a Pavel Liška s názvem Vandráci Vagamundos. Akce tento pátek v Golf Parku Lhotka. Čeká vás tady zbrusnové vyprávění z dobrodružné výpravy z ostrova Lidojedů, z tajemné Papua Nové Gvineji. Nenechte si ujít další ostravskou muzejní noc, už tuto sobotu od 17 hodin se po celé Ostravě otevřou galerie, muzea a další kulturní instituce a nabídnou večer plný zážitku na téma tajemství. Pozvu i na zbíšovské léto podvěží Simpson, je to Zbíšov u Brna a tady tento pátek od 19 hodin zahraje kapela Gong Rock a hlavním hudebním tahákem bude koncert skupiny Proteus. No a bavit bude i Sokol Šlap 2026, den plný pohybu, zábavy a hudby. Akce v Příboře od 14 hodin tuto sobotu. No a na své si přijdou malí i velcí. Připraven je nesoutěžní i soutěžní cyklovýjezd, tematické cyklotrasy, prostě zábava pro malé i velké. Takže pokud jste se vybrali, užívejte, bavte se. I dál se rádiem Čas hrajeme hity, které milujete.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
6: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
5: Blue!
7: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
9: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádio Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které mě...

0: Hezké dopoledne, hotel Leše Šklobala. Dneska jsou to naše cestovatelské srdcovky, na které se ptám. A tak za chviličku a zkuste si tipnout, jaká je nejlepší turistická světová památka. Prostě vyhledáváme. Tak jeden průzkum to mapoval, mrkneme na to za pár minut za chviličku, ale teď nejnovější zprávy z rádia Čas Honza Gavelčíka. Bude 10.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Rádio Čas.
1: S komplikacemi stále musíme počítat v Ostravě Třebovicích u nákupního centra v ulici Sýzné. Tady bourala dvě osobní auta. Kolony se v Ostravě tvoří na Mariánskohorské ulici před Jirskou osadou ve směru do centra města, tak si na to dávejte pozor. A stále jsou problémy na hlavním tahu Pohořelice Brno. U Modřic u Brna tady stojí odstavené nákladní auto. Přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: O některé brigády už není zájem, mezi Bohumínem a Ostravou je nová cyklostezka. Tenista Menšík se poprvé probojoval do Grand Slamového semifinále. Dobré dopoledne, u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Firmy už zhánějí brigádníky na léto. Nabídka je i letos široká. Poptávka po některých pracích, ale podle televize LTV Plus vázne. Studenti už totiž neberou brigádu automaticky, jako při výdělek, ale zvažují smysl práce a přínos pro kariéru.
0: Morava aktuálně.
1: Bohumín a Ostravu spojuje nová cyklostezka. Pod dálničním mostem u Vrbického jezera nechala bohumínská radnice vybudovat propojku. Cestu zkrátí zhruba o kilometr a cyklisté se vyhnou křížení s frekventovanou silnicí. Město Luhačovice připravuje několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro obyvatele. Více nám k tomu doplnil starosta města Marian Ležák.
2: V ulici Družstevní plánujeme výstavbu městského bytového domu s 12 byty. Další možnost rozvoje bydlení připravujeme také v lokalitě naproti vlakovému nádraží. Důležitým krokem byl také odkup budovy České pošty v centru města. Chceme zde zachovat provoz pošty a zároveň vytvořit moderní centrum služeb pro veřejnost.
1: Město trápí dlouhodobý růst cen nemovitostí i nájmů, kvůli kterému je tu pro mladé rodiny, seniory i zaměstnance stále obtížnější najít dostupné bydlení.
0: Rádio Čas, sport.
1: Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále Roland Garros v Paříži Brazilce Joa Fonseku. V boji o finále vyzve v pátek Němce Alexandra Zvereva. Odpoledne bude u nás na Moravě a ve Slezsku zatažené až oblačné s deštěm nebo přeháníkami, objevit se můžou i bouřky a naměříme maximálně 22 stupňů. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovy ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovy.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ne, já totiž myslím, že jsem zapomněla spoustu důležitých věcí a teď se úplně neumím vybavit, no a podobně.
5: Tak já bych jednu věděla. Mm-hmm. Třeba štrudl.
4: Štrudl požraný kočkou a vyvalaný na zemi, ano ne, to moc jako nemusím, to mi nesedí.
5: To je pořád dokola. Pořád dokola a tak dobrý byl. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio

0: Dnešní téma na Rádiu Čas destinace, kam se o dovolené vracíme nejraději. A tak tohle zní také zajímavě, jaká je ta nejlepší světová turistická památka. Jedna agentura se to rozhodla zmapovat a výsledek, za chviličko to víte. A znovu si, zkuste si tipnout, třeba se trefíte. Od Aleše Šklubala vyladěnou středu i z hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, Čas, kam za sportem.
1: O víkendu opět spoustu aktivit a samozřejmě akcí, a pokud jste fandové do fotbalu, pokud jste takzvaně fotbaloví, tak fotbalový klub MFK Havířov zve všechny fandy na poslední domácí zápas 4. Moravskoslezské fotbalové ligy. Bude se hrát v neděli 7. června od 10.15, kdy havířovští budou hrát s fotbalisty Vratimova. Takže přijďte podpořit, každý fanda se tady určitě počítá. Za chviličku kolegové z rána ve Víš nevíš, no a k muzice z Rádia Čas, hity, které milujete.
0: Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoj 100 gramů za výtečných 19,90. Nový Top Topic Mango půl litru za 22,90. Nebo Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
8: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
0: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Hity, které milujete.

0: Jaká je nejlepší světová turistická památka? Tak jedna agentura to zkoumala. Já vám to za pár minut řeknu a klidně si teď zkuste tipnout. A typovalo. Typovalo se a hodně se typovalo i v dnešním Víš, nevíš. Byl tady Radim, Lenka, Teraní, partě se přidal Honza, protože i já jsem už byl v rádiu trošku dříve, tak jsem do toho šel i já. Takže za chviličku Víš, nevíš a teď si dáme ještě také, jak to vypadá s počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne už na nebi budou mraky a má pršet. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by dneska měla být zatažená až oblačná s přeháňkami, místy vydatnějšími. Objevit se můžou i bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 18 do 22 stupňů.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
3: V roce 1893 po úspěšném dokončení Novosvětské symfonie povolal Antonín Dvořák zbytek svých dětí z Evropy a celá rodina se vydala na prázdniny do americké obce Svillville. Takže vyjmenujte alespoň ještě tři díla Antonína Dvořáka.
0: Já jsem kdysi chodil do základní školy umění, hrál jsem na klavír, ale vím, že Novosvětská a z nového světa.
3: To ale jsem říkala.
0: No, a to no.
4: Tak já nevím, tak co třeba Vltava, ne, to byl Smetana, že? Ne, zase.
5: Tak pohoď, pohoď. No,
6: tak no. Rusalka samozřejmě.
3: Ano.
6: Jakobína napsal?
3: Ano.
6: Jakobína napsal a ještě nějakou operu napsal. Počkej, ano, takhle, protože Smetana má Čerta a Káču, a to, ne, Čertu stěnu, takže Čerta Káča.
3: Ano.
6: Jo, tak výborně.
3: Děkujem. Čím měl být Antonín Dvořák původně, čemu se věnoval jeho otec a on měl převzít jeho řemeslo? Mám možnosti, takže dobře. Za A pošťák, za B řezník, za C cestář.
4: Nevím proč, ale toho řezníka jsem chtěl říct ještě předtím.
6: Masíčko, ber maso.
3: Je to tak.
4: Jo, jo.
3: V roce 1968 bere do ruky pistoli Valerie Solanasová a střílí. Na koho se pokusila spáchat atentát?
6: V 68.
3: Ano.
6: A.V.?
3: Ano.
6: Andy Warhol?
3: Je to tak?
6: Jo.
3: Dobře. Jakému uměleckému směru se Andy Warhol věnoval?
4: Kit? Ty chceš asi styl, že?
3: Mm-hmm.
4: Nebo pop art.
3: Jo, ano, takhle, jo. Skvělý. No a dnes slaví narozeniny také tato dáma.
4: Suzy Quatro. Jo! Já to nenapadlo, já jsem se nemusela na to jméno.
3: Nemusela jsem pouštět ani tón a já jsem věděla, že Aleš to bude vědět. Tak jo, to je všecko.
4: No tak Leni, děkujeme. Tleskáme.
3: Jste skvělý. Yes.

0: Dneska téma na Rádiu Čas, destinace, kam se stále vracíme, taková ta naše srdcovka, že místa, která máme rádi. A jedna cestovatelská zajímavost tady právě k tomuto téma, od jakživa se cestovatelé přou, jakáže je ta nejlepší světová památka. A proto se jedna agentura na základě recenzí rozhodla na tuto otázku odpovědět. No a výsledek, budova maďarského parlamentu Országház. Z 10 možných bodů získala budova 7,3. Országház je populární také u uživatelů TikToku. Videa s nádhernou budovou mají skoro miliardu zhlédnutí a počty neustále rostou. Jinak tou druhou nejlepší památkou je tady podle turistů pařížský Disneyland, potom následuje islandská Modrá laguna a náměstí Plaza de España v andaluském městě Sevilla. Jinak žebříček tvoří celkem 99 památek, turistických atrakcí a populárních míst. A pozor, nejnižší hodnocení má slavný hollywoodský chodník slávy. Je tady k tomu připsáno, uživatelé jej hodnotí jako smutný, hrozný anebo podprůměrný. No a vaše cestovatelská místa, na která se rádi vracíte, tak já už jsem očima tady na našich WhatsApp vezmu. A Jirka píše, jsou to Jeseníky a také Krkonoše, České hory, cestovatelský balzám na duši. Nemusíte cestovat za hranice, Jirko, obrovská pravda. Takže Facebook, WhatsApp, přidejte se, vaše cestovatelská srdcová místa a já posílám hity, které milujete.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.

Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Yes.

0: Hladový znamená nervózní. Já když se nenajím, tak nejsem ve své kůži a tak já to víte co, vezmu po 11. rovnou obědově s obědovkou. No a také rovnou do vaší firmy. Takže hlídejte si zvonění, třeba včera jsem se nedovolal a je to škoda. Od Aleše Šklubala dobrou chuť i hezké dopoledne a teď už z rádia čas nejnovější zprávy s Honzou Gabelčíkem. Bude 11.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
6: Hity, které milujete.
7: Radio Čas.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
9: Stavebniny Dech přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dech.cz.
10: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte ve Zlíně na ulici Středová, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Česko zasáhnou vydatné deště. V Polance nad Odrou začalo sloužit nové dětské hřiště. Basketbalisté Nymburka v úvodním finále porazili Pardubice. Dobré dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gabelčík. Připravme se na změnu počasí. Už dnes odpoledne má na většině území pršet a objevit se můžou i bouřky, taky se mírně ochladí a pršet má až do pátečního rána. Vydatné srážky už týdny vyhlížejí zemědělci, půda je totiž mimořádně suchá.
1: Morava aktuálně.
11: Polanka nad Odrou má nové dětské hřiště. V ostravském městském obvodu se veřejnosti otevřel i park. Vysazeny byly nové stromy, keře i trvalky a traviny. Všechny povrchy jsou propustné, využívají vodu v krajině. Cestující v brněnské MHD čekají příjemné změny. Dopravní podnik spustil pilotní provoz elektronické vývěsky, která nahradí papírové jízdní řády. Více nám řekla mluvčí Hana Tomaštíková.
12: Naším dlouhodobým cílem je digitalizace a také modernizace služeb pro naše cestující. Nová elektronická vývěska představuje propojení tradičních informačních prvků s moderními technologiemi. Největší přínos vidíme v rychlosti přenosu informací. Pokud dojde v dopravě k mimořádné události, tak dokážeme informaci na displej odeslat během několika vteřin přímo z pracoviště dispečingu.
1: Rádio Čas, sport.
11: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále nejvyšší ligy Pardubice 81-73. Úspěšně tak vykročili za obhajobou titulu. Série dnes pokračuje opět v Nymburce. Hraje se na 4 vítězné zápasy. Dnešek už by měl být zatažený až oblačný s deštěm anebo přeháňkami, objevit se můžou taky bouřky a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 18 do 22.

0: a 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 11. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
1: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ne, já totiž myslím, že jsem zapomněl na spoustu důležitých věcí a teď se úplně neumím vybavit, no a podobně.
4: Tak já bych jednu věděla. Mm-hmm. Třeba štrudl.
3: Štrudl požraný kočkou a vyvalaný na zemi, ano ne, to moc jako nemusím, to mi nesedí.
4: To je pořád dokola, a tak dobrý byl. Každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

kabinete. Milujete. Rádio Čas.

0: Když už se dneska ptám na místa, která vás o dovolené lákají nejvíce a stále dokola, tak já k tomu přidám takovou jednu zajímavou průzkum, co bychom si podle znamení horoskopů sebou vzali na pustý ostrov. Tak na to si rozhodně počkejte, tohle pobaví a stejně samozřejmě jako i ty, které milujete. Od Aleše Šklubala, hezké dopoledne, s rádiem Čas. No a do obědovky, to je úplně jasné, můžu volat kdykoliv, takže určitě zůstaňte s námi a mobil na zvonění.
1: Hity, které milujete.

0: Dneska se vás ptám na vaše oblíbená místa pro dovolenou, kam se stále a rádi vracíte. A tak já u toho cestování zůstanu a schválně, jestli to sedí, co bychom si vzali na pustý ostrov podle znamení zvěrokruhu. Tak kozorozi, ano, vím, za sebe jsme praktičtí a tady je napsáno vodní filtr. Vodnáři rádi staví a tak u nich by to byl nůž. Nejdůležitější věci pro ryby je najít odbytiště pro ty všechny jejich emoce. Proto tady v tomto případě deník, kde všechno zapíšou. Berani chtějí vše hned prozkoumat, takže tady by to byl určitě kompas. Bík má pověst gurmána. Vyhraje to hrnec. U blíženců je to, tygří mas na různá zranění. Rak bude hledat útočiště, kde by se cítil jako doma. Jediná věc, kterou potřebuje, je stan. U lvu, co tady máme, by to byl menší ohňostroj pro rychlejší záchranu. Pany mají vždycky plány, jak přežít, a tak by brali sebou semínka pro výsadbu zeleniny a ovoce. Váhy potřebují za každých okolností strategii, a tak by si přibalili knihu, jak přežít. U štíru, kteří jsou bojovní, by to byla mačeta, aby ostrov prozkoumali. Střelci dokážou ocenit každou situaci a jsou zvědaví. Proto by střelec měl sebou lupu. Nejen, aby si všechno tedy pečlivě prohlédl, ale také, aby s ní založil oheň. Tak je ta praktičnost. Tak co se dělo to? Na každém šprochu pravdy trochu. Za chviličku pozvu na večerní Film Time, Rádia Čas a dál to budou hity, které milujete.
1: Ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas.
2: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
5: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
6: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
7: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
8: To se ještě domluvíme.
9: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
10: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
9: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
10: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
11: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a Přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
12: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Rád vás pozvu na besedu se známou dvojicí Jan Révaj a Pavel Liška s názvem Vandráci Vagamundos. Akce tento pátek v Golf Parku Lhotka. Čeká vás tady zbrusnové vyprávění z dobrodružné výpravy z ostrova Lidojedů z tajemné Papua Nové Gvineji. Nenechte si ujít další ostravskou muzejní noc. Už tuto sobotu od 17 hodin se po celé Ostravě otevřou galerie, muzea a další kulturní instituce a nabídnou večer plný zážitku na téma tajemství. Pozvu i na zbíšovské léto podvěží Simpson. Je to Zbíšov u Brna a tady tento pátek od 19 hodin zahraje kapela Gong Rock a hlavním hudebním tahákem bude koncert skupiny Proteus. No a bavit bude i Sokol Šlap 2026, den plný pohybu, zábavy a hudby. Akce v Příboře od 14 hodin tuto sobotu. No a na své si přijdou malí i velcí. Připraven je nesoutěžní i soutěžní cyklovýjezd, tematické cyklotrasy, prostě zábava pro malé i velké. Takže pokud jste se vybrali, užívejte, bavte se. I dál se rádiem Čas hrajeme hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne už na nebi budou mraky a má pršet. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by dneska měla být zatažená až oblačná.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: Před polednem se většinou řeší otázka, co k obědu. Tak třeba ji vyřeším za vás obědovkou Rádia Čas, voní pizzou a poukaz za pár minut může být váš. Takže dobrou chuť, nespopřeju Jitce. Tedy pokud se dovolám, včera to nevyšlo, já věřím, že dneska ano. No a Jitka bude svou firmu, kterou tedy přihlásila do obědovky alespoň na pár minut zastupovat. Takže já věřím, že to všechno dobře dopadne, že vonavou pizzu doručím až ke dveřím dané firmy a důležité bude teď telefon. Tak, telefon už mám tady před sebou a můžu se do toho pustit. 7, 3, 6, 2, 2 a 3, 1, 3. Vyzkouším. Krásně na poprvé nám to vyšlo, zvoníme. Tak ještě, aby Jitka si udělala čas a převzala pizzu z obědovky Rádia Čas. To by byla škoda.
2: Prosím.
1: Aleš Šklubal, Rádio Čas, obědovka, tuším, voláme Jitce.
2: Ano, dobrý den.
1: Jitko, dobrý den, kde jsem vás teďka zastihnul?
2: V práci.
1: Práci a konkrétně co děláte?
2: Prodávám maso. Prodavačka masa.
1: Jo, takhle. Tak to vám určitě přijde vhod, protože každý den vidíte maso, já nevím, a vy si dáte s námi pizzu. Tak to bude takový úlet trošku někam jinam. Chuťově. Když si dáte pizzu, jakou si dáte, Jitko?
2: Máme rádi šunkovou se žampionama, sýr.
1: Já bych se nevybíral, já, když teda pizza ještě zadarmo, tak darovanému koni se na zuby nedívej, tak já bych
2: úplně všechno. No,
1: Jitko, jaká jste kuchařka?
2: Dáte mě na výběr.
1: Jitko, jaká jste kuchařka? Vaříte ráda?
2: Určitě, já myslím, že dobrá.
1: Jo, dobrá. Tak v tom bychom si nerozuměli, to já se vždycky raději nechám obsloužit. I vás dneska obsloužím, takže se nemusíte pouštět do těch kastrolů a tak dál, protože máte od nás pizzu. No, má to takový trošku malý háček a to je, posloucháte Rádio Čas, ladíte?
2: Ano.
1: Tak řekněte něco z vysílání, třeba naše téma.
2: Nejlepší vysílání pro nás je ráno, dobré ráno.
1: Wow, zdravím kolegy, zdravím Lenku a Ráďo.
2: Ty jsou superový, jo, ty jsou já nikdy sledu i na relaxu, takže super.
1: Wow, takže vy jste náš skalní fanda. Tady Jitko není co řešit, tady vám tu pizzu, já bych vám ji donesl sám, klidně, za to, co jste řekla. Moc děkujeme, nezavěšujte, mám pro vás ještě takové ty chutné informace a dobrou chuť, rozdělte se.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
8: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání. Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Koupe první vstupenky teď na časradio.cz.
9: Hity, které

0: Letí to. Bude poledne, takže dobrou chuť k obědu. Z Rádia Čas teď také čerstvé zprávy s Kristýnou Kubánkovou a o téhle Češko byla pohodovou středu s Rádiem Čas. A bude 12.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
4: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
5: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
4: Takže tak.
5: Volejte AAA Auto 800 110 800.

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Českém Těšíně na Ostravské ulici, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Brno z ulice Šironova. I tady buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Mléčné výrobky zlevňují. České dráhy rozšíří přímé spojení mezi Opavou a Prahou. Přerov chce omezit užívání kratomu a THC u škol a sportovišť. Krásné poledne vám u zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Mléčné výrobky zlevňují. Nižší ceny se v posledních měsících týkají například mléka, jogurtu nebo smetany. Podle odborníku zatím stojí především přebytek mléka na evropském trhu. Zatímco zákazníci změnu vítají, zemědělci varují před dopady nízkých výkupních cen na výrobu.
1: Morava aktuálně.
0: České dráhy rozšíří přímé spojení mezi Opavou a Prahou. Od června přibudou dva nové spoje. Podrobnosti dodává mluvčí společnosti Vanda Rajnochová.
2: Vlak SC 513 pojede z Prahy hlavního nádraží v 16.30. V opačném směru pojede nově vlak SC 518 Opavan, a to od 5. června každý pátek dopoledne z Opavy východ v 10.53. České dráhy během letních měsíců vyhodnotí efektivitu provozu, obsazenost nových spojů a následně rozhodnou o jejich případném dalším provozu po skončení letní sezóny.
0: Přerov chce omezit užívání psychomodulačních či psychoaktivních látek v okolí škol, dětských hřišť a sportovišť. Týká se to ne i elektronických cigaret. Vyhlášku, která má chránit děti a mladistvé před těmito látkami ve veřejném prostoru, zatím projednali městští radní. Podpořit jí musí ještě zastupitelé.
1: Rádio Čas, sport.
0: České volejbalistky vstoupí dnešním zápasem proti domácí Číně do druhé sezóny v Lize národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský úspěšný ročník, ve kterém díky 5 výhrám z 12 zápasů skončili 11. z 18 účastníků. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovy ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovy.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ne, já totiž myslím, že jsem zapomněl na spoustu důležitých věcí a teď se úplně neumím vybavit, no a podobně.
5: Tak já bych jednu věděla. Třeba štrudlo.
4: Štrudlo požraný kočkou a vyvalený na zemi, ano ne, to moc jako nemusím, to mi nesedí.
5: To je pořád dokola a tak dobrý byl. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio

Schválně se zeptám, také to máte podobně, že u vás existují místa, kam jedete jednou a potom takové to místo, kam prostě přijedete a koupíte si magnetku a vyfotíte to dokola, spoustu fotek a hlavně taková ta obrovská chuť se tady na tohle místo vrátit znovu. Já se dneska ptám na vysněnou destinaci, kam chcete jezdit, vracet se v rámci dovolené. Takže Facebook, WhatsApp, tady to u nás teď trošku zavonilo sluníčkem, čerstvým vzduchem a také plážemi, takže napište o své cestovatelské srdcovce. No, ode mě, tady ze studia Rádia Čas, klidnou středu a teď už posílám i ty, které milujete. No a pak přidám i tipy na zajímavé akce, které se pro vás chystají o víkendu. Rádio Čas.

0: Blíží se víkend, chystá se spoustu dalších skvělých akcí, třeba Sokol Šlap 2026. Je to den plný pohybu, zábavy a muziky. Akce tuto sobotu v Příboře od 9. hodiny a na své si přijdou malí i velcí. Připraven je nesoutěžní i soutěžní cyklovýjezd s tematickými cyklotrasami. Takže tady to určitě bude bavit a ještě mám pro vás jeden sportovní...
1: Rádio Čas, kam za sportem.
0: Přijďte podpořit skvělý basket. Basketbalový klub Opava hraje zápas o třetí místo Maxa NBL a ten další zápas je zítra od 18 hodin v opavské sportovní hale a na opavskou palubovku zavítá Pumpa Basket Brno. Každý fanda se tady počítá a je tady to pravé a nefalšované žluté peklo. Zpátky muzika, zpátky hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
11: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal, herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
10: Vstupenky na ticketportal.cz.
12: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
13: To se ještě domluvíme.
11: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
14: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
11: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
14: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
15: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Rádio Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas, to jsou hity, které milujete, zůstaňte s námi. A pokud jste filmoví, tak si určitě nenechte ujít večerní Film Time s Tomášem Michalíkem. I dneska filmové novinky, seriály, na co zajít do kina, také hvězdné drby z filmového světa. Takže ta pomyslná opona se dneska zvedá v 18 hodin. Teď v hlavní roli Radim, Lenka, Honza a také já ve Víš, nevíš. A klidně i vy, pojďte do toho s námi. Tohle byste věděli.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1893 po úspěšném dokončení Novosvětské symfonie povolal Antonín Dvořák zbytek svých dětí z Evropy a celá rodina se vydala na prázdniny do americké obce Svillville. Takže vyjmenujte alespoň ještě tři díla Antonína Dvořáka.
0: Já jsem kdysi chodil do základní školy umění, hrál jsem na klavír, ale vím, že Novosvětská a z Nového světa.
2: To jsem říkala.
0: No, a to nevím.
3: Tak já nevím. Tak co třeba Vltava, ne, to byl Smetana, že? Ne, zase.
4: Tak pohoď si.
5: Tak Rusalka samozřejmě.
2: Ano.
5: Jakobína napsal?
2: Ano.
5: Jakobína napsal a ještě nějakou operu napsal. Počkej, ano, takhle, protože Smetana má Čerta a Káču, a to, ne, Čertu stěnu, takže Čerta Káča.
2: Ano.
5: Jo, tak výborně.
2: Čím měl být Antonín Dvořák původně, čemu se věnoval jeho otec a on měl převzít jeho řemeslo? Mám možnosti. Takže dobře. Za A pošťák, za B řezník, za C cestář.
3: Nevím proč, ale toho řezníka jsem chtěl říct ještě předtím.
5: Masíčko, berem maso.
2: Je to tak.
3: Jo, jo.
2: V roce 1968 bere do ruky pistoli Valerie Solanasová a střílí. Na koho se pokusila spáchat atentát?
5: V 68.
2: Ano.
5: A.V.?
2: Ano.
5: Andy Warhol?
2: Je to tak?
5: Jo.
2: Dobře, vy. Jakému uměleckému směru se Andy Warhol věnoval?
3: Ty chceš asi styl, že?
2: Mm-hmm.
3: Pop art.
2: Jo, ano, skvělý. No a dnes slaví narozeniny také tato dáma.
3: Jo! Já to nenapadlo, já jsem se nemohl spolu na to jméno.
2: Nemusela jsem pouštět ani tón a já jsem věděla, že Aleš to bude vědět. Tak jo, to je všecko.
3: No tak Leni, děkujeme, tleskáme.
2: Jste skvělý.
1: Radio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Odpoledne už na nebi budou mraky a má pršet. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by dneska měla být zatažená až oblačná s přeháňkami, místy vydatnějšími. Objevit se můžou i bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 18 do 22 stupňů.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Dneska na Rádio Čas oživujeme společně cestovatelské vzpomínky. Ano, jsou místa, kam se můžeme o dovolené vracet stále dokola naše cestovatelské srdcovky. Také je s námi Dáša a Dáša píše, procestovali jsme to už hodně. Kanada, Reykjavik, New York, Washington, Mauricius, mohla bych pokračovat, ale ráda bych viděla Paříž a Mexiko. Spousta známých začíná větou, tak kam zase letíte? Je to super poznávat nová místa, nové lidi. Hezký den a Dáša ještě tady píše z kave, dobrou náladu máš, když Rádio Čas posloucháš. Takže děkujeme. No a Lenka z Ivančice přidala a píše, naším cestovatelským snem je vyjednat Island kvůli panenské přírodě. Tak to musí být taky panáda. Jinak všem držím palečky, aby ty cestovatelské sny, i když nám to teď kazí, že jo, ta cena benzínu, vyšly. Tak místa, kam se o dovolené vrátíte a rádi, tady destinace, které prostě milujete. Napište Facebook, WhatsApp, Rádio Čas, cestujte s námi. No a cestovat samozřejmě. My budeme jít s muzikou. Hrajeme hity, které milujete.
1: Slunce jede naplno, playlist taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Megaléto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Rádio Čas.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
11: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
10: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
11: Co si vezmu na sebe?
10: Zalando.

Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: pralečí.
1: Vždycky je tady veselo, když je nás tady ve studiu více, už je tady se mnou Majky, za chviličku přebírá mikrofon, ahoj.
2: Krásné poledne, ahoj.
1: Každý z nás, i ty, budeš mít cestovatelský sen, co bys si chtěl splnit?
2: No, těch snů je spousta, jo. Chtěl bych vyrazit na Havaj, Maledivy, chtěl bych Austrálii určitě vyzkoušet. Je toho opravdu velká spousta, ale kam se strašně rád vracím, tak to je Španělsko. To je taková destinace, kterou mám fakt jako oblíbenou a pokud můžu takhle třeba jenom na pár dní vyrazit, když jsou levné letenky, tak když mám volno, tak vyrážím.
1: Zní to krásně. Já zase, kdybych měl přihřát svou polivčičku, tak jsou to české hory. Prostě jakékoliv hory, chodit po horách, dýchat ten vzduch a prostě čistit hlavu. To mi úplně stačí.
2: Rozumím.
1: Tak jo, jdeme na čerstvé zprávy s Kristýnou Kubánkovou, bude 13 hodin a dále už s vámi bude Majky.
3: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8 hodině Radio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas.
6: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
4: Hity, které milujete.
3: Radio Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
11: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Českém Těšíně na Ostravské ulici, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Brno z ulice Šironova. I tady buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Nákladní dopravu čekají další změny.

0: Dobrá. Na kalní dopravu čekají další změny. Týkat se to bude elektronického mýtného. Od roku 2029 budou dopravci totiž moci využívat krom klasických palubních jednotek také aplikace v telefonu nebo tabletu. Změna může přinést úsporu až 480 milionů korun ročně. Ostrava dnes posílá humanitární pomoc na Ukrajinu. Do partnerského města Dnipro, které bylo opět ostřelováno Ruskem, míří kamiony naložené elektrocentrálami a velkokapacitními nabíjecími stanicemi. Díky veřejné sbírce, do které město vložilo 1 000 000 korun, se mohla nakoupit i technika pro rodiny s dětmi nebo seniory. Nemocnice Vyškov má zrekonstruované dětské oddělení. To nabídne moderní zázemí i větší pohodlí hospitalizovaným dětem i jejich doprovodu. Více nám řekla mluvčí zařízení Šárka Urbánková.
1: Modernizace dětského oddělení však nepřinesla pouze nové pokoje a technické zázemí. Hlavním cílem rekonstrukce bylo vytvořit prostředí, které bude pro děti co nejméně stresující a které podpoří jejich psychickou pohodu během hospitalizace. Nové prostory byly navrženy tak, aby působily bezpečně, klidně a přívětivě pro děti i jejich rodiče.
0: Rádio Čas, sport. Nováček.

0: Šulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň. 27. kanonýr podepsal víceletý kontrakt. Zítra bude převážně polojasno až oblačno a teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ne, já tam ještě myslím, že jsem zapomněla na spoustu důležitých věcí a teď se úplně neumím vybavit, no a podobně.
3: Tak já bych jednu věděla. Mm-hmm. Třeba štrudl.
2: Štrudl požraný kočkou a vyvalaný na zemi, ano ne, to moc jako nemusím, to mi nesedí.
3: To je pořád dokola a tak dobrý byl. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které...

Krásné středeční odpoledne ze studia Rádia Čas, už vás tuto chvíli dnes o hodinku později zdravím já, Mirek Rešl, se mnou samozřejmě opět skvělá muzika, hity, které milujete, ty vám budu servírovat až dnes do 18. hodiny, tak doufám, že s námi zůstanete. Za chviličku ale nabídnu tipy, kam vyrazit za sportem, tak s námi zůstaňte a podíváme se také na dnešní téma. Ptáme se na oblíbené destinace, místa, kam vždy rádi vyrazíte. Těším se na vaše odpovědi. Facebook, WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Teď už ale muzika. Radio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Pojďme se dneska podívat na basket, protože Brno i Opavu čeká nejdůležitější utkání prozatím, jelikož hrají o třetí místo. Předchozí utkání, které proběhlo v pondělí, také o třetí místo, skončilo 99-97 pro basket Brno. Neskutečně těsný výsledek, tentokrát ale Opava bude hrát u sebe doma, a to už zítra, 4. června, startuje se v 18 hodin. BK Opava oproti nim basket Brno, rozhodně skvělé utkání, tak pokud vyrazí, přeji příjemné zážitky.
0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Partnery akce jsou
3: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Novou kofolu nulka 1 litr za 26,90. Nebo nealko pivo Birgo o různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
11: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
12: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a Přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Středeční odpoledne s rádiem Čas. A protože už občas je za okny sluníčko, teď se to má sice pokazit, ale nechci to, možná to chci zakřiknout, to pokažení, no. Ale čas dovolených každopádně přichází, to teplo už je nejenom u nás, ale taky za hranicemi. Moře už začíná být teplé a proto se dneska také ptáme, jestli máte nějakou vysněnou dovolenkovou destinaci. Tak pojďme tentokrát zamířit na Facebook. Ivana píše Bora Bora, Dominika, Malajzie, Alena, Nový Zéland, který se tady objevuje docela často, a to je mimo jiné také jeden z mých snů. Jednou ještě při mých studií na vysoké jsem přemýšlel, že tam půjdu sbírat ovoce, no nakonec to nedopadlo. Každopádně Terka napsala taky, že by chtěla vyrazit do Francie. Dejte vědět i vy ostatní, klidně napište nějaký příběh, pokud už jste do vaší oblíbené nebo vysněné destinace vyrazili. WhatsApp Rádio Čas 77 66 12 800. Teď už počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek se nám už vyčasí a těšit se můžeme na prosluněnou oblohu. Většinou čekáme polojasno, místy oblačno a teploty nám o něco poskočí. Budou se pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Na horách tak naměříme kolem 18 stupňů Celsia. Rádio.

0: Držíte vlny Rádia Čas a já už jsem před chvilkou otevřel téma léta a u toho ještě chvilku zůstanu, protože tady mám skvělou akci, která se koná každoročně. Letos bude už 10. ročník a jedná se o rozmarné slavnosti řeky Ostravice. Tato akce proběhne 13. června, tedy příští sobotu, od 14 do 20 hodin na slezské straně řeky Ostravice u mostu Miloše Sýkory. A je to skvělá a rozhodně zábavná akce, na které si můžete postavit svoji vlastní loď z čehokoliv, co vás napadne a ujet samozřejmě určitou trasu, sjedete trošku vody, je to neskutečná zábava. Mimo jiné, Rádio Čas bude u toho, náš tým tam bude mít taky svoji vlastní lodičku. No a pokud vyrazíte, tak nemusíte hned soutěžit na vodě, ale můžete si zažít také spousta zábavy, ochutnat skvělou gastronomii, připravená bude i vodácká show, program pro děti, koncert skupiny Půl rok. Je se rozhodně na co těšit. Mimo jiné, pokud se rozhodnete, že budete závodit a soutěžit, tak můžete vyhrát také krásné a hodnotné peněžní poukázky, ceny od 6 do 10 tisíc korun. Stačí se zaregistrovat na webu rozmarneslavnosti.cz a pokud nechcete soutěžit, určitě to i pro vás bude příjemná zábava. Takže příští sobotu 13. června v Ostravě. Ode mě za chviličku další muzika a hity, které milujete.
1: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.

Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za necelé 3 minuty 14. hodina. Já předávám slovo Kristýně. Zamíříme na cesty a čekají nás také zprávy. V těch si povíme, že přibývá studentů a dětí, kteří se ve škole necítí bezpečně.
1: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
5: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
6: Řidiči, opatrní buďte v tuto chvíli v Holešově na Kroměřížsku, konkrétně v ulici Palackého, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Přibývá dětí a studentů, kteří se ve škole necítí bezpečně. Ostrava zve na muzejní noc. Radnice v Uherském Hradišti zakáže vstup na hřbitovy ze psy. Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku přibývá dětí a studentů, kteří se ve škole necítí bezpečně. Podle průzkumu má téměř 120 tisíc z nich zkušenost s nevhodným chováním učitelů od zneužívání autority až po sexuální obtěžování. Odborníci upozorňují, že školy potřebují jasnější pravidla pro řešení podobných případů a také lepší ochranu žáků.
1: Morava aktuálně.
6: V Ostravě se tuto sobotu 6. června koná 17. ročník oblíbené muzejní noci s tématem tajemství. Desítky kulturních institucí otevřou své brány v pozdních hodinách zcela zdarma. K návštěvě nové radnice zve i primátor města Jan Dohnal.
7: My zahájíme program vlastně 17.45 na Prokešově náměstí a od 18. hodin potom budou prohlídky samotné nové radnice, které mimo jiné zpřístupní i běžně neveřejné prostory. Bude tady možnost potkat se i se mnou, takže pohovořit i o problémech města a samozřejmě jako tradičně otevíráme během této noci právě i vyhlídkovou věž nové radnice pro veřejnost a to zdarma.
6: Pro návštěvníky je navíc zajištěna bezplatná doprava speciálními autobusovými linkami. Na hřbitově v Uherském Hradišti nebude od července možný vstup ze psy. Výjimku budou mít pouze asistenční psy. Novým pravidlem město reaguje na podněty občanů. Cílem je zachovat důstojný a pietní charakter pohřebišť.
1: Rádio Čas. Sport.
6: Nová sezóna hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista z Třince se představí na ledě Karlových Varů. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
8: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovy ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovy.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Ne, já totiž myslím, že jsem zapomněla spoustu důležitých věcí a teď se úplně neumím vybavit, no a podobně.
10: Tak já bych jednu věděla. Mm-hmm. Třeba štrudlo.
11: Štrudlo požraný kočkou a vyvalaný na zemi, ano ne, to moc jako nemusím, to mi nesedí.
10: To je pořád dokola, pořád dokola a tak dobrý byl. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.

Silhouette. Rádio Čas.

0: Vašim parťákem v tuto chvíli zůstává Rádio Čas a my dneska řešíme, jestli máte nějakou vysněnou dovolenkovou destinaci. Tak nám dejte vědět, protože i v této hodince se tomu budeme věnovat. No a za chviličku nabídnu plány a tipy, kam vyrazit o víkendu. Tak i to vám za chviličku nabídnu. Teď už ale muzika a hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: I dnes tady mám pro vás plány na víkend, takže pokud ještě nevíte, co dělat, tak rozhodně poslouchejte. A jako první zvu na dny MOAB, tedy dny Moravské Ostravy a Přívozu, které budou probíhat 5. a 6. června v Ostravě na Masarykově náměstí. No a pokud vyrazíte, tak si můžete užít 2 dny plné zábavy, inspirace a setkávání v centru Ostravy. Čekají vás tady třeba prezentace místních spolků, škol, organizací, také workshopy, ukázky činnosti, tvořivé dílny, vystoupení. Nebude chybět hudba, tanec, divadlo, atrakce pro děti. Zkrátka jasně, skvělá akce pro celou rodinu. Podrobnosti na moab.ostrava.cz. No a pozvánku tady mám také na pátek do Domu kultury Poklad. V 19 hodin tady proběhne benefiční koncert pro rodiny. Jedná se o jedinečný koncert, který je beneficí pro Centrum a pro rodinu a sociální péči, ostravskou organizaci, která pečuje o vztahy a rodiny a pomáhá zvládat život se zdravotním postižením. V rámci této akce tady vystoupí Igor Orozovič a rozhodně pomůžete dobré věci. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Visku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
8: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
9: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
8: Vstupenky na ticketportal.cz.
10: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
11: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
12: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
13: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
12: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
14: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
15: Obědovka Rádia Čas.
14: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
15: Když posloucháš, máš vyhráno.
14: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
16: Ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: dnešní odpoledne s Rádiem Čas, samozřejmě i se skvělou muzikou, hity, které milujete už za malou chviličku, ale ještě předtím pojďme k obědu, možná někteří z vás ještě obědvají, moje hodinka přichází právě v tuto chvíli. Každopádně, proč mluvím o obědu? Protože s naším rádiem můžete mít oběd úplně zadarmo, a to v případě, že se zaregistrujete na webu cazradio.cz do obědovky Rádia Čas. Akorát to má podmínku, musíte u vás v práci poslouchat naše rádio. No a pokud mezi 11. až 12. vám zavolá náš kolega Aleš Škubal a prokážete, že nás posloucháte, tak máte nejenom jednu pizzu, ale oběd i pro vaše kolegy úplně zdarma. Tak třeba to hned zítra padne, nezapomeňte se zaregistrovat. Teď se ale pojďme podívat na počasí, tak jak zítra bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek se nám už vyčasí a

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Společnost vámi v tuto chvíli dělá Rádio Čas a my dneska řešíme téma dovolených. Ptáme se na vaše vysněné dovolenkové destinace a co si pročítám vaše odpovědi, ať už na Facebooku nebo na WhatsAppu, tak nejčastěji se tady objevuje, což mě trošku překvapilo, ale u mě to je taky tak, Nový Zéland. Často tady je třeba, nebo Milan napsal Norsko, Island, Irsko, Skotsko a ještě tady mám zprávu od Lenči, ano Lenka, na WhatsAppu napsala hezké odpoledne, tak já bych se chtěla podívat snad všude. Miluju cestování, takže bych brala Himaláje nebo například Fuji, Bora Bora, to jsem tady už taky několikrát četl, tak snad něco z toho vyjde. Určitě Lení, určitě ano, držím palce, dejte vědět i vy ostatní, jak to máte, nebo která destinace byla vaší nejoblíbenější, kde jste byli, to je téma, kterému se dneska rozhodně ještě věnovat budeme. Ode mě je za chviličku další muzika a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
4: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2:15 máme tady pro vás zprávy, informace z dopravy. O ty se postará Kristýnka a poví nám ve zprávách, že mléčné výrobky zdražují, ne pardon, zlevňují, to si řekneme.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
2: Hity, které milujete.
5: Radiočas.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Řidiči, opatrní, buďte v tuto chvíli v Holešově na Kroměřížsku, konkrétně v ulici Palackého, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Mléčné výrobky zlevňují. Ostrava posílá humanitární pomoc na Ukrajinu. Olomoucký kraj připravil letní turistickou sezónu plnou novinek. Pohodové odpoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Mléčné výrobky zlevňují. Nižší ceny se v posledních měsících týkají například mléka, jogurtu nebo smetany. Podle odborníku zatím stojí především přebytek mléka na evropském trhu. Zatímco zákazníci změnu vítají, zemědělci varují před dopady nízkých výkupních cen na výrobu. Ostrava dnes posílá humanitární pomoc na Ukrajinu. Do partnerského města Dnipro, které bylo opět ostřelováno Ruskem, míří kamiony naložené elektrocentrálami a velkokapacitními nabíjecími stanicemi. Díky veřejné sbírce, do které město vložilo 1 000 000 korun, se mohla nakoupit i technika pro rodiny s dětmi nebo seniory. Olomoucký kraj připravil letní turistickou sezónu plnou novinek. Návštěvníci si užijí v Jeseníkách i dalších místech regionu. Řekla nám to mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Například v Rapotíně se 6. června otevře Klamárium, moderní návštěvnické centrum, které propojí typy na výlety se zábavnou interaktivní expozicí a optickými iluzemi. V Lipové Lázních 29. června slavnostně otevře nové oblastní turistické informační centrum Jeseníky. Novinkou je také cyklostezka Romže z Konice přes Stražisko, Čechy pod Kosířem až do Prostějova.
0: Rádio Čas, sport.
1: Basketbalisté Olomoucka budou od příští sezony NBL hrát domácí zápasy v Prostějově. Klubovou novou domovskou halou bude tamní sportcentrum DDM s kapacitou 1900 míst. Posledních 5 let hrál v olomoucké Čajkaréně. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ne, já totiž myslím, že jsem zapomněl na spoustu důležitých věcí a teď se úplně neumím vybavit, no a podobně.
5: Tak já bych jednu věděla. Mm-hmm. Třeba štrudl.
4: Štrudl požraný kočkou a vyvalaný na zemi, ano ne, to moc jako nemusím, to mi nesedí.
5: To je pořád dokola a tak dobrý byl. Každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas.

0: Společnost při středě vámi v tuto chvíli dělá Rádio Čas a také já, Mirek Rešl, a my se za chviličku podíváme na docela zajímavou věc, a to na to, jak aktuální generace vnímá pohled na vztahy, co se týče financí, protože se mění představa ideálního vztahu. Podrobnosti se k tomu řekneme za chviličku, do té doby ale další muzika a hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Předeční odpoledne s rádiem Čas a pojďme se podívat na vztahy, konkrétně na to, jak aktuální generace vnímá aktuální vztahy a konkrétně finance, protože to se za posledních, dejme tomu 30-40 let, hodně změnilo, jelikož nový průzkum ukázal, že 62% mužů dnes preferuje vztah, ve kterém oba partneři přispívají na společný život stejnou měrou. To znamená, že partneři by měli mít finanční jistotu nebo finančně přispívat 50 na 50. Odborníci navíc upozorňují, že se mění také pohled na partnerské role. Finanční partnerství už mnoho lidí nevnímá jako ohrožení tradičních hodnot, ale jako projev vzájemného respektu, důvěry a společné odpovědnosti. No já nevím. Doufám, že třeba aspoň u toho prvního rande to zůstane tak klasicky, protože si stále myslím, možná jsem taky už stará generace, že na tom prvním rande minimálně, a to za mě fakt jako minimálně, by ten muž zaplatit měl. Ale každý na to má jinačí pohled. Klidně mi dejte vědět, pište na Facebook nebo WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. No a já už za chviličku pošlu další hity, které milujete.
1: Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
8: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
9: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
10: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
9: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
1: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dělá společnost Rádio Čas a my se podíváme do dnešního rána, protože jako každý všední den od pondělí do pátku i dnes mezi 6 až 9 hodinou probíhalo Dobré ráno Moravo, v něm víš nevíš a pro vás doba, kdy můžete zjistit, kam sahají vaše znalosti, co všechno víte, nevíte a také to, jak jsou na tom naši ranní moderátoři, popřípadě dopolední, protože dneska se ve víš nevíš objevil také Aleš. Tak pojďme se podívat, jak to vypadalo a schválně, jestli byste dokázali poznat nebo vědět tři díla Antonína Dvořáka, protože i to bylo tématem.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1893 po úspěšném dokončení Novosvětské symfonie povolal Antonín Dvořák zbytek svých dětí z Evropy a celá rodina se vydala na prázdniny do americké obce Svillville. Takže vyjmenujte alespoň ještě tři díla Antonína Dvořáka.
4: Já jsem kdysi chodil do základní školy umění, hrál jsem na klavír, ale vím, že Novosvětská a z Nového světa.
3: To jsem říkala.
4: No, a to no.
5: Tak já nevím, tak co třeba Vltava, ne, to byl Smetana, že? Ne, zase.
6: Tak pohoď, pohoď.
7: Tak no. Rusalka samozřejmě.
3: Ano.
7: Jakobína napsal?
3: Ano.
7: Jakobína napsal, až nějakou operu napsal. Počkej, ano, takhle, protože Smetana má Čerta a Káču, a to, ne, Čertu stěnu, takže Čerta Káča.
3: Ano.
7: Jo, tak výborně.
3: Děkujem. Čím měl být Antonín Dvořák původně, čemu se věnoval jeho otec a on měl převzít jeho řemeslo? Mám možnosti. Takže dobře. Za A pošťák, za B řezník, za C cestář.
5: Nevím proč, ale toho řezníka jsem chtěl říct ještě předtím.
7: Masíčko, berem maso.
3: Je to tak.
5: Jo, jo.
3: V roce 1968 bere do ruky pistoli Valerie Solanasová a střílí. Na koho se pokusila spáchat atentát?
7: V 68.
3: Ano.
7: A.V.?
3: Ano.
7: Andy Warhol?
3: Je to tak?
7: Jo.
3: Dobře, vy. Jakému uměleckému směru se Andy Warhol věnoval?
5: Ky? Ty chceš asi styl, že?
3: Mm-hmm.
5: Nebo pop art.
3: Jo, ano, takhle, jo. Skvělý. No a dnes slaví narozeniny také tato dáma.
5: Suzy Quatro. Jo! Já to nenapadlo, já jsem si nemusela na to jméno.
3: Nemusela jsem pouštět ani tón a já jsem věděla, že Aleš to bude vědět. Tak jo, to je všecko.
5: No tak Leni, děkujeme. Tleskáme.
3: Jste skvělý.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
8: Ve čtvrtek se nám už vyčasí a těšit se můžeme na prosluněnou oblohu. Většinou čekáme polojasno, místy oblačno a teploty nám o něco poskočí. Budou se pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Na horách tak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete.

podcast. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Držíte si vlny Rádia Čas, my jsme za to samozřejmě rádi a já tady mám pro vás pozvánku na naši největší akci, která proběhne 21. listopadu v Ostrava Aréně, mega koncert Rádia Čas pro všechny bezvalidi, akce, na které se představí třeba skupina Europe. Myslím si, že není třeba představovat, tato skupina připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání legendárního alba The Final Countdown a právě megakoncert Rádia Čas bude jediné místo, kde se v rámci jejího turné představí v České republice. A jak je zvykem na našich megakoncertech, nebudou tam sami, kromě nich třeba také David Koller, skupina Olympic a Lenny se speciálním hostem Marpo. Na to všechno a mnohem víc se můžete těšit už 21. listopadu. Pokud ještě nemáte své lístky, tak ty jsou aktuálně v předprodeji na našem webu cazradio.cz. No a já se budu těšit, že se společně potkáme.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Posloucháte Rádio Čas. Středeční odpoledne se mnou s Mirkem Rašlem za 3 minuty 16. hodina. Teď už si slovo bere Kristýna. Zamíříme na cesty, čekají nás také zprávy a v těch si povíme, že nákladní dopravu čekají další změny.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
3: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
4: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Výškovická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Nákladní dopravu čekají další změny. Frýdej Místek bude mít nový sportovní areál. Přerov chce omezit užívání kratomu a THC u škol a sportovišť. Pohodové odpoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Nákladní dopravu čekají další změny. Týkat se to bude elektronického mýtného. Od roku 2029 budou dopravci totiž moci využívat krom klasických palubních jednotek také aplikace v telefonu nebo tabletu. Změna může přinést úsporu až 480 milionů korun ročně.
5: Morava aktuálně.
4: Frýdej Místek bude mít nový sportovní areál. Vyroste za stadionem TJ Slezan. Jediná budova nabídne plovecký bazén i krytou ledovou plochu. Říká to mluvčí města Jana Musálková Jekelová.
6: Přibude bruslení pro veřejnost, dostatečné kapacity pro plavání školáků a díky nové kryté ledové ploše se hala nadechne a bude moct hostit další sportovní, kulturní a společenské akce, tak aby využila svou kapacitu 2500 diváků. Navíc nový sportovní relaxační areál přinese energeticky výhodnou kombinaci chlazení a zahřívání. Teplo vznikající z chlazení ledu bude vyhřívat bazén a naopak.
4: Přerov chce omezit užívání psychomodulačních či psychoaktivních látek v okolí škol, dětských hřišť a sportovišť. Týká se to i elektronických cigaret. Vyhlášku, která má chránit děti a mladistvé před těmito látkami ve veřejném prostoru, se tím projednali městští radní. Podpořit jim musí ještě zastupitelé.
5: Rádio Čas, sport.
4: Čeští fotbalisté zítra v noci odehrají proti Guatemole poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu.

0: Rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ne, já totiž myslím, že jsem zapomněla spoustu důležitých věcí a teď se úplně neumím vybavit, no a podobně.
4: Tak já bych jednu věděla. Mm-hmm. Třeba štrudl.
3: Štrudl požraný kočkou a vyvalaný na zemi, ano ne, to moc jako nemusím, to mi nesedí.
4: To je pořád dokola, pořád dokola a tak dobrý byl. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Ere milujete. Radio Čas.

Společnost při středě vám dělá Rádio Čas a také hity, které milujete. Za chviličku tipy, kam vyrazit za sportem, a podíváme se také na to, jak s naším rádiem vyhrát penízky, protože už brzy startuje taková, řekněme, startnová soutěž. Podrobnosti prozradím v této hodince, teď už muzika. Hity.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Už zítra se odehraje asi zatím nejdůležitější utkání v basketu pro BK Opava a Basket Brno, protože bude zápas o třetí místo v Maxa NBL. Startuje se v 18 hodin, poslední utkání skončilo 99-97 pro Basket Brno a to další, které bude následovat právě zítra v 18 hodin, se bude hrát na domácí půdě v hale v Opavě. Tak uvidíme, jak to dopadne právě zítra. Pokud byste vyrazili, přeji vám příjemné sportovní zážitky.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
10: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
11: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
10: Takže tak.
11: Volejte AAA Auto 800 110 800.
12: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
13: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Nový Top Topic Mango půl litru za 22,90. Nebo Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
14: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
15: Vystoupí Lucie Bílá, MiG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
16: Vstupenky na ticketportal.cz.
17: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a Přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
18: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
19: Hity, které milujete.
0: Rádio Čas.

0: Středeční odpoledne s rádiem Čas a pokud chcete vydělat a vyhrát nějaké penízky, tak s naším rádiem opět můžete, protože přátelé, pokud si vzpomínáte na Skřítka, tak ten se k nám do éteru opět vrací a opět bude nadělovat penízky. No co pro to udělat, musíte se zaregistrovat do naší soutěže na webu casradio.cz a jakmile padne výzva, tak volat sem k nám do studia na číslo 77 66 12 800. No a pokud budete mít to štěstí a dovoláte se, tak půjdete do éteru a zahradní Skřítek vám bude otvírat boxíky. No, problém je v tom, že nikdy nevíte, který box bude ten poslední. Můžete vyhrát 100 koruny, můžete vyhrát tisíce koruny. Každopádně, jakmile řeknete dost, tak pokud v boxu stále penízky budou, tak ta částka vám zůstává. Takže opět už brzy v éteru Rádia Čas budeme nadělovat penízky. Teď se ale pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek se nám už vyčasí a těšit se můžeme na prosluněnou oblohu. Většinou čekáme polojasno, místy oblačno a teploty nám o něco poskočí. Budou se pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád. I přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
7: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
8: Posloucháte Rádio Čas a já tady mám pro vás pozvánku na tuto sobotu do Příbora, protože tady už v sobotu odstartuje Sokološlap 2026. Ať už jste sportovci, malí nebo velcí, nebo nejste, tak se rozhodně nebudete nudit, protože vás tady čeká program od rána až do večera, startuje se v 9 hodin, no a těšit se můžete třeba na herní zónu pro děti, skákací hrad a zábavu pro nejmenší, soutěže dvojic, oborce Sokološlapu a čekají vás také hodnotné ceny, jako například pivní lázně, tandemový led a řada dalších překvapení. K večeru od 19 hodin koncert Pavla Čatka a večerem vás pak bude provázet skupina Country Garage. No a samozřejmě k tomu nebudou chybět závody a trasy na kolech. Celkem 8 tras v rozmezí 6 až 86 kilometrů. Podrobnosti na pribor.cz. No a pokud vyrazíte, tak se rozhodně příjemně bavte. Ode mě už za chviličku další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, slovo si bere Kristýna, čekají nás informace z dopravy a také zprávy. V těch si řekneme, že přibývá dětí a studentů, kteří se ve škole necítí bezpečně.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
7: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
6: Takže tak.
7: Volejte AAA Auto 800 110 800.
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Výškovická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější

0: adeptů, kteří se ve škole necítí bezpečně. Podle průzkumu má téměř 120 tisíc z nich zkušenost s nevhodným chováním učitelů, od zneužívání autority až po sexuální obtěžování. Odborníci upozorňují, že školy potřebují jasnější pravidla pro řešení podobných případů a lepší ochranu žáků.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava posílá humanitární pomoc na Ukrajinu. Do partnerského města Dnipro, které bylo opět ostřelováno Ruskem, míří kamiony naložené elektrocentrálami a velkokapacitními nabíjecími stanicemi. Díky veřejné sbírce, do které město vložilo 1 000 000 korun, se mohla nakoupit i technika pro rodiny s dětmi nebo seniory.

0: Hanková.
1: Modernizace dětského oddělení však nepřinesla pouze nové pokoje a technické zázemí. Hlavním cílem rekonstrukce bylo vytvořit prostředí, které bude pro děti co nejméně stresující a které podpoří jejich psychickou pohodu během hospitalizace. Nové prostory byly navrženy tak, aby působily bezpečně, klidně a přívětivě pro děti i jejich rodiče.
2: Rádio Čas Sport.
3: Basketbalisté Olomoucka budou od příští sezóny NBL hrát domácí zápasy v Prostějově. Klubovou novou domovskou halou bude tamní sportcentrum DDM s kapacitou 1900 míst. Klub hrál posledních 5 let v olomoucké Čajk aréně. Zítra očekáváme polojasno až oblačno a teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ne, já totiž myslím, že jsem zapomněl na spoustu důležitých věcí a teď se úplně neumím vybavit, no a podobně.
5: Tak já bych jednu věděla. Třeba štrudlo.
4: Štrudlo požraný kočkou a vyvalený na zemi, ano ne, to moc jako nemusím, to mi nesedí.
5: To je pořád dokola, a tak dobrý byl. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Dichas. Hity, ktoré milujete.

I ve středu odpoledne posloucháte Rádio Čas, ode mě za malou chviličku další hity, které milujete. Nabídnu také tipy, kam můžete vyrazit o víkendu a mrkneme se na to, co nás ještě dneska a podvečer čeká v éteru Rádia Čas. Teď už muzika. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: I dnes tady mám pro vás plány na víkend, takže pokud ještě nevíte, co dělat, tak rozhodně poslouchejte. A jako první zvu na dny Moab, tedy dny Moravské Ostravy a Přívozu, které budou probíhat 5. a 6. června v Ostravě na Masarykově náměstí. No a pokud vyrazíte, tak si můžete užít 2 dny plné zábavy, inspirace a setkávání v centru Ostravy. Čekají vás tady třeba prezentace místních spolků, škol, organizací, také workshopy, ukázky činnosti, tvořivé dílny, vystoupení. Nebude chybět hudba, tanec, divadlo, atrakce pro děti. Zkrátka jasně, skvělá akce pro celou rodinu. Podrobnosti na moab.ostrava.cz. No a pozvánku tady mám také na pátek do Domu kultury Poklad. V 19 hodin tady proběhne benefiční koncert pro rodiny. Jedná se o jedinečný koncert, který je beneficí pro Centrum pro rodinu a sociální péči, ostravskou organizaci, která pečuje o vztahy a rodiny a pomáhá zvládat život se zdravotním postižením. V rámci této akce tady vystoupí Igor Orozovič a rozhodně pomůžete dobré věci. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
1: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
5: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
4: Vstupenky na ticketportal.cz.
6: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
9: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
8: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
1: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Středeční odpoledne s Rádiem Čas a já tady mám pro vás pozvánku na dnešní podvečer, protože jako každou středu i dnes po 18. hodině startuje Film Time Rádia Čas s Tomášem Michalíkem. No a protože se nám počasí má na pár dnů trošku pokazit, tak myslím si, že není nic ideálnějšího, než zajít do kina, nebo si sednout domů k televizi a zapnout nějaký krásný film. A abyste neudělali chybu, tak právě od toho je tady Film Time. Podíváme se na filmové novinky a na to, čemu je lepší se asi raději vyhnout. Zůstaňte s námi po 18. Teď už posílám další muziku.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek se nám už vyčerpá.

0: Středeční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a za malou chviličku také s Marcelkou Fabiánovou, protože tak jako každou středu vyrážíme do Moravskoslezského kraje.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj podpoří profesionální divadla a Janáčkovou filharmonii Ostrava částkou 26,5 milionu korun. Peníze z krajského rozpočtu pomohou pokrýt provozní náklady 6 vybraných scén, ale i konkrétní umělecké projekty. Nově nastavená pravidla financování mají také zajistit smysluplnější rozdělování peněz, třeba podle kapacity jednotlivých sálů, jak nám prozradil radní za kulturu Moravskoslezského kraje Petr Harván.
3: Profesionální divadla podporuje kraj dlouhodobě. Od letoška jsme ale nastavili nová pravidla, aby bylo rozdělování financí spravedlivější a transparentnější. Peníze teď rozdělujeme podle více kritérií, ať už se jedná o počet odehraných představení, kapacitu scén, návštěvnost, ale také ekonomickou náročnost jejich provozu. Věřím, že se nám podařilo nastavit fungující model podpory tak, aby se i nadále zvyšovala kvalita kulturního dění v našem kraji.
2: Dotace podpoří také tradiční festivaly, jako je Janáčkův máj nebo Pimprléto, ale i speciální programy pro mladé diváky.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.
2: A ostravské Dolní Vítkovice se o minulém víkendu proměnily ve vesmírnou základnu. Start vesmírné mise Spacebus sklidil fenomenální úspěch. Unikátní 18-metrový simulátor s 4D virtuální realitou totiž totálně vyprodal svou kapacitu a přilákal tisíce nadšených dětí i dospělých, kteří si vyzkoušeli i let na oběžnou dráhu. Obrovský ohlas vzbudila i autogramiáda astronauta Aleše Svobody a velký zájem byl také o doprovodnou vojenskou techniku. Podle hejtmana kraje Josefa Bělici akce dokonale splnila svůj účel, když ukázala obrovský hlad veřejnosti po vědě a inspirovala školáky k dalšímu vzdělávání.
4: Já v tom vidím i hlubší význam a třeba to motivovat je k technickému vzdělávání, motivovat je k tomu, že ta příroda nás něco učí a my, když ji budeme studovat, tak se prostě můžeme dostat dál. Je to v podstatě takové populární přiblížení atraktivního vědeckého oboru a směru. Česká republika je velmi aktivní ve výzkumu vesmíru a myslím si, že by se to mladí lidé měli dozvědět, že Česká republika se ubírá i tímto směrem.
2: Celá akce Spacebus Tour ale nekončí, stále pokračuje. Postupně se totiž přesouvá do jiných měst v dalších regionech. Trvat bude až do 13. června. A to je taky pro tento týden vše. Tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.
5: Dobré ráno, Moravo.
6: Hádej, kdo přijde na snídani.
7: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
6: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
8: Hity, které milujete.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.

0: Rádio Čas. Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: I krátce před 18. hodinou posloucháte Rádio Čas, po 18. Film Time s Tomášem Michalíkem, ale v tuto chvíli předávám slovo Kristýně. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že mléčné výrobky zlevňují.
1: Tohle nebude obyčejné léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky a hity, které milujete. Megaléto Rádia Čas se blíží. Poslouchej Rádio Čas. Už brzy odstartujeme léto, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Výškovická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Mléčné výrobky zlevňují. V Karviné probíhá rekonstrukce v Městském domě kultury. Radnice v Uherském Hradišti zakáže vstup na hřbitovy se psy. Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Mléčné výrobky zlevňují. Nižší ceny se v posledních měsících týkají například mléka, jogurtu nebo smetany. Podle odborníku zatím stojí především přebytek mléka na evropském trhu. Zatímco zákazníci změnu vítají, zemědělci varují před dopady nízkých výkupních cen na výrobu.
1: Morava aktuálně.
5: V Městském domě kultury v Karviné začala rekonstrukce vstupního vestibulu. Jak nám řekl náměstek primátora Andřej Bizoň, cílem projektu je vytvořit příjemnější, přehlednější a reprezentativnější prostředí pro návštěvníky i zaměstnance.
6: Městský dům kultury je důležitou součástí kulturního života a společenského života našeho města. Ta investice, kterou tady provedeme, je dost kvalitní služeb pro naše občany a samozřejmě se pohybujeme v 21. století, to znamená ta modernizace bude mít všechny prvky, které to vyžaduje dnešní doba.
5: Hotovo by mohlo být už na podzim. Na hřbitově v Uherském Hradišti nebude od července možný vstup ze psy. Výjimku budou mít pouze asistenční psy. Novým pravidlem město reaguje na podněty občanů. Cílem je zachovat důstojný a pietní charakter pohřebišť.
1: Rádio Čas, sport.
5: Čeští fotbalisté zítra v noci odehrají proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se proti exotickému

0: pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik poslední zprávy dnešního dne na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ne, já totiž myslím, že jsem zapomněla spoustu důležitých věcí a teď se úplně neumím vybavit, no a podobně.
3: Tak já bych jednu věděla. Mm-hmm. Třeba štrudl.
2: Štrudl požraný kočkou a vyvalaný na zemi, ano ne, to moc jako nemusím, to mi nesedí.
3: To je pořád dokola, pořád dokola a tak dobrý byl. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas. Film time. Na Rádio Čas.
4: Zdravím všechny filmové fanoušky nebo taky seriálové. Po týdnu začíná nový Film Time, který dnes začneme jednou zajímavou spekulací. Ono, že se po letech filmaři vrací ke starým klasikám, to se prostě děje a neuděláme s tím nic. Nyní se začíná skloňovat slavná trilogie Kmotr. Ve skutečnosti se o čtvrtém díle mluvilo už po premiéře trojky a skutečně se s ním počítalo. Když ale v roce 99 zemřel autor celé knihy Mario Puzo, režisér Francis Ford Coppola od plánu ustoupil. Co se knih týče, čtenáři se dočkali ještě dvou románů a další se připravuje. Příští podzim by měla vyjít pod názvem Koní a půjde o příběh jediné dcery Vita Corleoneho. No a právě o tuto knihu se údajně začalo zajímat studio Paramount. A je tady plán? Přenést ji na filmové plátno. Zatím je to všechno v rovině spekulací, ale je vážně otázka, zda je to dobrý nápad. Došlo by tedy k přeobsazení původních postav, nebo se použije AI k omlazování, nebo dokonce k oživování herců, no uvidíme, a nebo snad raději, aby jsme to neviděli. Některé filmové klenoty by se prostě měly nechat být. Ale Film Time je stále na svém začátku, takže před námi jsou ještě dvě premiéry a taky dvoje narozeniny.
1: Film Time na Rádiu Čas.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: V tomto týdnu oslaví kulaté narozeniny Jiří Langmajer. Oblíbený český herec bude mít rovných 60. Pochází z Plzně. Od roku 1981 začal studovat hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři. No a už během druhé poloviny 80. let si na konto připsal jedny z nejpamátnějších rolí. Ať už to bylo v Mrazivém snímku Proč, ale hlavně jako svobodník Kouba v parádní komedii Co pak je to za vojáka?

0: Mimochodem v současné době se pracuje na pokračování tohoto snímku a měli bychom se ho dočkat v příštím roce, tedy vlastně 40 let od premiéry jedničky. Jiří Langmajer mimo to získal cenu Thálie, byl nominován na ceny Alfreda Radoka, Českého lva, no a v posledních letech je pro všechny nejvíce známý jako svérázný trenér Luboš Hrouzek v kultovním seriálu Lajna. I hokejová taškařice se mimochodem chystá do kina. Takže Jiřímu Langmajerovi určitě přejeme všechno nejlepší.
1: Filmtime. Na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Ve stejném týdnu jako Jiří Langmajer slaví i americká herečka Angelina Jolie, dcera slavného Johna Voighta, což byl velice úspěšný herec, ale taky celkem problémový chlapík. I když, abych byl přesný, původně byla Angelina Jolie hlavně modelka. Ve 22 letech se také objevila v klipu od Rolling Stones, a to s názvem Anybody Seen My Baby. Ve filmech se začala objevovat začátkem 90. let a průlomová role pro ní byla ta ve snímku Hackers. Poté přišla životopisná Gia, Narušení a hodně na sebe upozornila ve filmu 60 sekund. No a největší, řekněme takový kasovní a komerční milník, tak ten přišel v roce 2001, kdy získala roli v adaptaci slavné videohry Tomb Raider. Tam se představila jakožto ústřední postava Lara Croft. Bohužel začala být také později velkou postavou bulvárních výtisků, ať už se probíraly její vztahy s Billy Bobem Thorntonem, anebo především s Bradem Pittem. I když svého času se jednalo asi o jeden z nejsledovanějších párů na světě, ono se jim taky přezdívalo Brangelina. V posledních letech už tak velké role nevyhledává, ale o to více je aktivní v charitativních záležitostech a v boji za lidská práva. V tomto ohledu spolupracuje také s OSN. No a v roce 2014 ji dokonce královna Alžběta II. Povýšila do šlechtického stavu. Takže také Angelině Jolie přejeme všechno nejlepší k narozeninám.
0: Film Time na Rádiu Čas. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas.

0: Rádiu Čas. No a jdeme na filmové premiéry. Jestli vám v kině chybí nějaká ta velkolepá fantazy, kdo se triky a zeleným pozadím nešetří, tento týden mají premiéru Vládci vesmíru. Nebo pro někoho, kdo pamatuje dětství v 90. letech, He-Man. Kdysi se jednalo o velký fenomén, za kterým stály oblíbené akční figurky. Příběh nás sice zavede na zem, ale jenom dočasně. Hlavní hrdina Adam totiž pochází z daleké planety Eternia, kde se musí vrátit a zachránit před zlým Skeletorem.
1: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home.
2: Sir, you can't do that.
3: Don't worry, the sword's mine.
0: V 80. letech byl k vidění celkem povedený animovaný seriál. Na filmové plátno se He-Man dostal v roce 1987 a byl to, slušně řečeno, hodně velký průšvih. Tenhle film stál vlastně také za definitivním krachem studia Canon Films. Během natáčení došly peníze, vypnuli elektřinu a trikově to vypadá opravdu ošklivě. Dolfu Lundgrenovi, který tenkrát doufal, že to bude jeho průlomová role, nebylo ani pořádně rozumět. Tito vládci vesmíru mohou fungovat jako televizní kulisa k party, kde se třeba hodně pije. No jak dopadnou ti letošní? Tak těžko říct, v době komiksovek tady možná šance je, ale jen tak pohyblivé obrázky před zeleným pozadím vážně nestačí. Uvidíme, nejlepší bude, když si na to zajdete a uděláte si obrázek sami.
4: Film Time na Rádiu Čas.

0: Rádiu Čas.
1: Další pozvánka je sice na komedii, ale děti tentokrát raději nechte doma. Do kin se vrací legendární značka Scary Movie. Bude to v pořadí šestý snímek, ale přeci jen se od něj čeká trošičku více. První díl diváky šokoval a pobavil v roce 2000. Přisprostlá parodie hlavně na horory z ranku Vřízkotu nebo Tajemství loňského léta trefila hřebíček na hlavičku. O rok později došlo na dvojku, kde si vzali tvůrci na paškál duchařiny. Když zmiňuji tvůrce, za oběma díly stáli bratři Vejencovi. Jenže potom jim sérii tak trošičku pod rukama ukradli producenti. Následující díly vznikly pod jinými režiséry a všechno vlastně začalo nabírat sestupnou tendenci. Pátý díl byl natočen v roce 2013, no a tím to vlastně skončilo. Až doteď.
2: Proboha, on ji bodnul! Neji! Mí zájmena jsou oni je! Bodnul je!
3: Jsme zpátky!
4: Venku se toulá sériový vrah.
5: Ahoj, Tuesday.
6: Na tohle se připravuju roky.
1: Ke kormidlu se vrátil původní tvůrčí tým. Za poslední roky teda vzniklo mnoho úspěšných hororů, takže bylo z čeho vybírat. A podle všeho to odkážou série Terrifier, Megan a nebo nedávná hodina zmizení, ale asi toho bude fakt hodně. Největší otázkou je, jestli takové parodie můžou lidi bavit. Upřímně, takové komedie trošičku chybí, ale není jednoduché je vymyslet a natočit. Nové Scary Movie startuje v kinech tento týden, ten příští se na vás budu já těšit opět tady ve Film Timeu.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas. Toyota letos představuje

0: Více informací na velux.cz.
1: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
2: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na to.

0: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

0: Ráno Moravos s Radimem a Lenkou.
1: Ne, já totiž myslím, že jsem zapomněl na spoustu důležitých věcí a teď se úplně neumím vybavit, no a podobně.
2: Tak já bych jednu věděla. Mm-hmm. Třeba štrudlo.
1: Štrudlo požraný kočkou a vyvalený na zemi, ano ne, to moc jako nemusím, to mi nesedí.
2: To je pořád dokola, pořád dokola a tak dobrý byl. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
1: To se ještě domluvíme.
2: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
3: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
2: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
3: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
4: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
5: Radio Čas.

0: Radio Čas. Radio Čas.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.

0: Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Ne, já totiž myslím, že jsem zapomněl na spoustu důležitých věcí a teď se úplně neumím vybavit, no a podobně.
2: Tak já bych jednu věděla. Třeba štrudl.
1: Štrudl požraný kočkou a vyvalený na zemi, ano ne, to moc jako nemusím, to mi nesedí.
2: To je pořád dokola. Pořád dokola a tak dobrý byl. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

hity, které milujete. Čas.

venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.

0: Radimem Alenkou.
1: Ne, já totiž myslím, že jsem zapomněla spoustu důležitých věcí a teď se úplně neumím vybavit, no a podobně.
2: Tak já bych jednu věděla. Mm-hmm. Třeba štrudl.
1: Štrudl požraný kočkou a vyvalaný na zemi, ano ne, to moc jako nemusím, to mi nesedí.
2: To je pořád dokola, pořád dokola a tak dobrý byl. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Máj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
1: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.

0: Ráno Moravos s Radimem a Lenkou.
1: Ne, já totiž myslím, že jsem zapomněla spoustu důležitých věcí a teď se úplně neumím vybavit, no a podobně.
2: Tak já bych jednu věděla.
1: Mm-hmm.
2: Třeba štrudl.
1: Štrudl požraný kočkou a vyvalaný na zemi, ano ne, to moc jako nemusím, to mi nesedí.
2: To je pořád dokola. Pořád dokola a tak dobrý byl. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.

8. hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8. hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ne, já totiž myslím, že jsem zapomněl na spoustu důležitých věcí a teď se úplně neumím vybavit, no a podobně.
2: Tak já bych jednu věděla. Mm-hmm. Třeba štrudlo.
1: Štrudlo požraný kočkou a vyvalený na zemi, ano ne, to moc jako nemusím, to mi nesedí.
2: To je pořád dokola, pořád dokola a tak dobrý byl. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.

WhatsApp Rádia Čas. 7766 12800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 7766 12800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: long time.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Hity, které milujete.